Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Until it's me against me.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

tak kam screw ya. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Spinning Girl. Spinning World.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny. Plejak.
3: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: třeba hned?
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo, tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe.

padnout jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to

nechyběl. Nemám o něm žádné zprávy, asi je mimo signál. Možná by ho měl jít někdo hledat, ale vem ho čert, neměl se mi ztrácet. Poslouchá, telefonu vyzvánění, nikdo nezve.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: zprávy.
1: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andalunské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycující proměny krajiny, měst i společnosti.
0: Sport.
1: Finále wimbledonské dvouhry žen bude poprvé ryze české. O titul se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala v tiebreaku třetího setu američanku Coco Gauffovou.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území až 21 v 1000 metrech na horách kolem 19. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Rádiu Wave teď začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné ráno, milí posluchači, ještě zbývá 27 vteřin do jacket, ale my už jsme to s Krištofem nemohli vydržet.
1: Krásné ráno, pátek je tady, další víkend před námi, já se těším.
0: Ano, dneska je 10. července, svátek slaví Libuše a Amálie, takže zdravím obě dvě svoje babičky, jedna je Libuše a ta druhá byla Libuše. Takže pokud nás ta jedna neposlouchá, tak ta druhá nás poslouchá kdykoliv a kdekoliv. Svátek slaví ještě i Ludoslav a Ludoslava, což je jméno spojené s hrami. No a začíná týden Baltského moře, kam se Krištof dneska odebírá.
1: Fakt?
0: No jasně, teď ty přece jedeš k Baltu.
1: Na to nejedu teda, ne, to mám tě. Víc peněz.
0: Jo, a Balt je docela drahý kamarád, takže pozor, opatrně.
1: Já si dělám samozřejmě srandu, Balt je super, zejména pokud třeba máte rádi chladnější vodu.
0: Ano, a to já mám, takže já jsem tam před loni byl a byla ta fantastická dovolená. Každopádně dneska je i den Nikoly Tesly, takže o tomhle velice zajímavém vynálezci si budeme hodně povídat. No a pronostiky už se tady na nás třesou, takže ty uslyšíte za chvilku.
1: Vicky Right Away, taky Marie April a nebo Rachel Chinuriri na Radio Wave, tak hezké vstávání.

0: I'm not perfect, but I'm trying, což je heslo, kterým se s Bořkem snažíme oba dva řídit ve svých životech, jak osobních, tak pracovních. No, jestli jsme se zlepšili v rubrice pranostika, to posuďte sami. Není to vždy na nás, co si budeme, protože ta pranostika prostě přichází zvenku k nám a my se ji snažíme interpretovat. Teď jsem už chtěl říct ty, jako víš co. Božku, skvělý. Co teda budeme dnes interpretovat? Včera bez tebe mi to šlo mnohem hůř, bez té interakce.
1: Mě to mrzí.
0: Na dnešní den jich tady vidím hned 7, ale upřímně neřeknu ti, jestli jsou správné, takže možná začnu tebou, ty jsi větší expert.
1: No, jsou správné a 7 to je číslo, které nás dnes zajímá, protože jaká povětrnost na 7 bratří taková po 7 týdnů patří?
0: Déšť na 7 bratrů hní kobzole.
1: Tak a jestli pak víš, co jsou to kobzole?
0: Tak jasně. Tak. Kobzole jsou, to jsou herní kobzole od různých firem. Můžeš na tom hrát super hry. Jsou to, to bylo mnohem vtipnější než včera tohle. Kobzole jsou samozřejmě brambory.
1: Ano, a třeba jak říkala moje babička Libuše, která má dnes svátek, respektive by měla jabka zemsky. Jo?
0: Ano.
1: Tak na den 7 bratří, když prší, 7 neděl déšť dovrší. Tak já dneska to nevypadá na déšť úplně, ani podle předpovědi počasí. Neprší-li na 7 bratří, bývají suché žně.
0: A prší-li na 7 bratří, 7 neděl střecha neuschne.
1: Často povětrnost na budoucích 7 týdnů patří. Takže vidíte, dneska prostě, co se stane, to bude trvat dalších 7 týdnů.
0: Ano, každopádně, když už tedy zmiňujeme to počasí, tak v Praze, přátelé, aktuálně 19 stupňů.
1: Nádhera.
0: Ale jinak samozřejmě jsou tady i jiný místa než Praha.
1: Měřil jsi to na Klementínu?
0: V Klementínu. Stáváte do takového různého rána, záleží tam, kde jste. Teploty jsou různé, třeba na horách je méně, naopak třeba právě v jižních Čechách je třeba více. You know what I like. From the bike, I like to fuck.

0: Kabeuše a Caracas. Caracas. Víš, kde to leží?
1: Ano.
0: Kde?
1: V Bolivii. Ne, ve Venezuele.
0: Je to Venezuela.
1: Jaromír Méval, Čárka Tmějová, Lukáš Grigar, to je trojice, bez které by nebyly hry na Radio Wave hrami, respektive ty počítačové, konzolové a všechny možné konzolové. Ostatní. Přesně tak. No a dneska v 18 hodin přijde na řadu letní speciál questu.
0: Ano, bude na téma letní hudby, respektive budou to hudební tipy, kterými si můžete narvat svůj playlist a ty tipy budou právě vycházet z her, takže naši moderátoři se zaměří na letní pecky, které si můžete pustit do uší, abyste měli ještě tu letnější atmosféru. Hmm. Jak seš ty na tom s letními hity? Máš vždycky každý prázdniny nějaký? Jako třeba loni, že jo, to bylo to cappuccino, nebo jak se to jmenovalo, latte macchiato, víš, co to myslím.
1: Espresso macchiato.
0: Ano, espresso macchiato.
1: Ne, tak tuhle konkrétní skladbu Tommyho Cashizen zase tak si jako nenajel.
0: Tak obecně, si máš prostě o prázdninách.
1: Jako asi jo, ale vlastně si myslím, že poslední letní hit opravdový bylo Žijeme len raz.
0: A to já se podívám, jestli to tady
1: nemělo. To nemůžeš, to snad ani nemůžeš pustit, Božku.
0: Tam, jak to?
1: No tak to já nevím, tak jo.
0: Třeba bude rádio, ale je to tady.
1: Přátelé, tohle to bude, ale jako jestli teďka se probouzí Filip Černý, hudební dramaturg Radia Wave, a teďka začne hrát tohle, tak to je... Ty to fakt pustíš, tak jo. Přátelé, léto, krásné počasí, tobogány, sluníčko, Trnava.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Poslouchejte dnes od 6 večer. Na rád.

0: Přátelé, rubrika Koktejl je před námi.
1: Ty prostě to nemůžu udělat, kamaráde, ale jako ani kdybys ti zaplatili.
0: A jak to děláš ty?
1: Musíš dopít ten konec. No, musíš dopít ten konec. Představ si, že to taháš mezi těma ledíkama. Tohle bylo nějaký cvrček, ne?
0: Přátelé, prostě a dobře, mně se blíží dovolená, což je nepříjemný hned z mnoha důvodů.
1: Nepříjemný?
0: Za prvé tady nebudu, takže to kvalita vysílání jde dolů.
1: Rapidně.
0: To je nepříjemný skokově pro vás. Hmm. To, co je nepříjemný pro mě, je, že na dovolenou se letí letadlem. Nemám to rád. Hodně mě vaní uhlíková stopa, že to letadlo dělá bordel.
1: Já se spíš bojím hrozně.
0: No, já se spíš taky samozřejmě strašlivě bojím. To je ten primární důvod. Měl jsem s tím velké problémy a dokonce jsem jednu dobu nelétal vůbec. Asi 16 let mi to trvalo od roku 2005, kdy jsem jako dítě ještě byl někdy v Řecku na ostrově, až do roku 2021, kdy mi moje přítelkyně řekla, že pokud s ní chci žít, tak budeme cestovat.
1: Takzvaně letecký nůž na krku.
0: Ano, a já jsem si řekl, dobře. Tak jsem nějakým způsobem trošku překonal tenhle ten strach.
1: A co se stalo v tom Řecku?
0: No nic se nestalo, to jsem byl prostě jenom malé dítě a neuvědomoval jsem si, to mi bylo třeba, nevím, tak bylo mi 9. Ale to, co já teďka chci říct, je, že ten důvod, proč já se bojím létat, je samozřejmě tím, že mám asi nějakou přirozenou jako fobii z lítání. A taky tím, že jsem byl odkojený dokumentární sérií Letecké katastrofy, na kterou jsem se díval jako dítě, nehlídané dítě u televizoru prostě.
1: To vlastně, je nebezpečný
0: já jsem
1: precedens.
0: Nesledoval jsem žádnou pornografii z východního Německa, já jsem skutečně sledoval skutečné příběhy spadlých letadel.
1: My jsme s bratrancem sledovali horory, které byly nadabovány polským hlasem.
0: No, tak vidíš.
1: Tak to byl taky
0: to je taky věcí. Vlastně katastrofa. No, takže jedna věc je překonat strach z létání, ale teď, abych se dostal k tomu vůbec,
1: no,
0: proč jsme dělali
1: po 2 minutách, haleluja.
0: Žraloci jsou v Evropě.
1: Je to tak.
0: Žraloci jsou v Evropě, Jarda Zbožínek, zdravíme do redakce Novinek, náš velký přítel a kamarád. Obrovský žralok vyděsil návštěvníky italské pláže. V tomto případě jako líp pro lidi, hůř pro žraloka, protože ten žralok byl mrtvý. Mm. Byl to žralok šedý, jako podle videa, když ho vytahujou ven, docela jako velká věc.
1: 4,5 metru. No.
0: Ale žralok šedý není to jako Gandalf šedý a bílý. Žralok šedý neznamená, že to není ten bílý je nejhorší, potkat ho, to je prostě lidožravý žralok.
1: To teda není úplně pravda, ale pokud...
0: Já tady ale lžu v tom vysílání.
1: No, evidentně.
0: Ne, tak já bych nechtěl potkat žraloka bílého.
1: Já bych třeba nechtěl potkat ani žraloka tygřího nebo bíčího.
0: Ano.
1: Nebo kladivouna.
0: Ano, a teď se bavíme o těch barevných žralocích jako v názvu, takže že rozdělujeme žralok bílý, který se v Evropě také objevuje, a žralok šedý. Ten žralok šedý by se s člověkem měl setkat skutečně jenom minimálně, miniaturně málo, protože přes den odpočívá u mořského dna.
1: A což je stovky metrů
0: pod. Ano, a až v noci vyplouvá výš někam k hladině, aby lovil. Já jsem dokonce na tohleto téma, na žraloky v Evropě, viděl v České televizi rozhovor s nějakým zoologem, odborníkem, nějakým šarkologem, a on tam mluvil o tom, co jako dělat, když už se s tím žralokem potkáte.
1: No.
0: Tak říkal, zachovejte chladnou hlavu a buďte v klidu.
1: To jsem mi říkal už minule.
0: Ano, to jsem ti říkal už minule. Ale co tady je pravda, že si toho všímají další servery, těch žraloků prostě přibývá, minimálně mediálně, jo.
1: Hele, mediálně ti řeknu, jak
0: proklik, žralok Mako v Chorvatsku, no, roztrhal mečouna.
1: No jo, ale počkej, hlavně ty žralokologu, víš, jak se řekne žralokolog jako titulem, jako oficiálně?
0: No.
1: Iktiolog.
0: No, vidíš. No, vidíš. Ale mě teďka zajímá, když jsi mě opravil, že žralok bílý není ten nejnebezpečnější, takže kterého bys chtěl nejmíň potkat?
1: No, asi toho tigrovanýho.
0: Tigrovanýho?
1: Nebo žralok bíčí třeba.
0: A máme tam teď tigrovaný sprej?
1: No, člověče, tigrovaný sprej můžeme hned nahodit, a ty bys chtěl potkat nejmíň jakej.
0: Já žraloka si myslím a žiju v představě, že žralok bílý je nejnebezpečnější.
1: No jo, ale tak to jenom podle toho filmu, že jo.
0: Žralok je nejnebezpečnější
1: podle mě
0: pro hladovej člověka.
1: Podle mě hladovej žralok je nejnebezpečnější.
0: Tak pozor, nejnebezpečnějším druhem pro člověka je žralok bílý. Spuste titulky, kredit pro mě, Bořek se spletl a teď už aspoň cena útěchy pro tygřího žraloka, který není nejnebezpečnější, je tady 7x3 a tigrovaný sprej.
1: Ty iktyle.
0: Tygří žralok může být nebezpečný pouze, když bys bílého žraloka sprejem nabarvil na tigrovaného.
1: Je to iktiolog, přátelé.
0: Ano, konec témata, dáme už prostor krásnému hlasu Štěpána Hebíka, a.k.a. 7x3.

0: taková krásná, příjemná, skoro skandinávská atmosféra, odhaduju to pouze z názvu, přiznám se, že vůbec nevím nic o Loukeman a skladbě Elktorn, ale nabízí se mi nějak v hlavě nějaký skandinávský nebo islandský prostě pohled na sever.
1: Bohužel nemá stránku na Wikipedii.
0: Bohužel, tak to je smůla, my to ověříme do příště. Každopádně teď tedy v čase 8 hodin, skoro 54 minut, posloucháte ranní vysílání Rádia Wave. My jsme ještě trošku s Bořkem dořešili téma žraloků.
1: Protože jsme skutečně iktiologové.
0: A pozor, zapomněli jsme zmínit, přátelé, Bořek zmiňoval.
1: Byl to Kanaďan, kamaráde, ten interpret.
0: Ano, bělavý žralok, nebo tedy žralok bíčí, patří mezi ty nejnebezpečnější a na rozdíl od toho žraloka bílého, přátelé, tenhle ten žralok, to mě úplně vyděsilo, normálně vydrží ve sladké vodě,
1: ano.
0: Takže on normálně v nějakém ústí řeky vplave, bum, bum, bum a najednou v mělníku, nazdar bazar.
1: Už vás to tá podlaní, už je to děsivý.
0: Tak nejčastěji, co teda se týká tyhle ty situace vnitrozemských území ve Spojených státech nebo v Austrálii.
1: A podle mě v Austrálii jako chce zabít úplně všechno.
0: Přesně jsem to chtěl říct, jako kdo tam z vás jedete. Tam jsou pavouci, tam jsou všechny ty štíři, havěť, prostě hadi.
1: Ptakopisky jedovaté.
0: Zedro je tam, nakonec tě praští klokan.
1: Jo, jo, jo.
0: A do toho plná voda žraloku.
1: No.
0: A teď ještě
1: a medusy žraloci, jsou tam takový ty super jedovatý.
0: A ještě vevnitř.
1: No,
0: strašný.
1: Půjdu se vykoupat tady do řeky, do moře se bojím.
0: To je fakt jako, no. Austrálie je skutečně jenom pro velmi odvážné lidi.
1: Austrálie.
0: Pokud nejste krokodýl Dundee, tak tam vlastně vůbec nejezděte.
1: Ano, tak ona to dřív byla věznická kolonie, že jo?
0: Ano.
1: No, to probereme možná v příští hodině, protože ta první se končí a za chvilku Bára Zajíčková a její dnešní druhé zprávy.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: zjednodušit administrativu i zrychlit povolací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. V Boskovicích pokračuje 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelních představení nebo promítání filmu. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií. Současností programu jsou proto i prohlídky města a příběhy z 20. století.
1: Sport.
0: První semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále zabojují proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgii.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. V 1000 metrech na horách pak 19 stupňů. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave teď pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: křupky, křupky. Lao Zwan. Řekl jsem to správně?
1: Co je křupky, křupky?
0: Křupky, křupky dělali tvoje sluchátka do mikrofonu.
1: Jo,
0: milí posluchači, vstoupili jsme křupky, křupky do druhé vysílací hodiny ranní show s Krištofem a Vořkem.
1: Ty chtěl z ranního radiožurnálu.
0: Jo, skoro jo, no. Tam samozřejmě jdu hned potom. Ale zelená je tráva.
1: Fotbal to je hra.
0: A ten míč kulatý.
1: Věc je záludná.
0: Je to tak. Tak, milí posluchači, známe tady první, co to je, to není semifinál. Je to
1: prvního semifinalistu, ano. Víme a asi to moc lidí nepřekvapí, respektive nepřekvapilo by před turnajem, že je to skutečně francouzská reprezentace, která včera dvěma rychlými zásahy v rozmezí asi 5 nebo 6 minut porazila Maroko, takže Maroko balí kufry a Francie je tedy už v té top 4 a vlastně na 75% si odveze medaily.
0: Já jsem i v naší interní typovačce zvolil jako vítěze turnaje tu Francii. Dneska večer se hraje duel Španělsko a Belgie, tak to bude zajímavý zápas, nevím. No. Myslím, že nastoupí Romelu Lukaku?
1: Belgie je tým, který je už jako dlouhé roky dobrý a nikdy to nedopadlo. Tohle to je možná jako nějaká úplně poslední šance. A Španělsko oproti tomu, jak se mluvilo, jaký bude extrémní favorit a je to možná nejfavorizovanější tým, tak vlastně mě nějak extrémně nebaví.
0: Oni hodně drží míč. No.
1: A naopak, co mě velice baví, tak to už je samozřejmě pozítřejší, zítřejší program sobotní. Anglie, Norsko, to samozřejmě bude.
0: Na to se snad i podívám, člověče. Ve 23.00 to bude zápas, který mě zajímá.
1: A proč bys se nepodíval na ty ostatní?
0: Protože budu třeba spinkat.
1: Jo, ty chodíš spát v 10 večer.
0: Kamaráde, někdy bohužel.
1: To je strašný.
0: No, ale na co určitě nevstanu je Argentina, děti. Švýcarsko.
1: Děti
0: jsou skvělí. Na co určitě nevstanu, je Argentina, Švýcarsko. To mě prostě mrzí. Potom v pondělí.
1: Ve 3 ráno z neděle. Ze soboty na neděli.
0: Ano, přesně tak. A pak mám v neděli, víš, co se děje v neděli?
1: V neděli?
0: No.
1: Finále Wimbledonu.
0: Ne, to je v sobotu. No.
1: Tak to řekni.
0: Mám svátek, ne?
1: Fakt?
0: Jo.
1: No, tak to jo, je super.
0: No, perfektní. Ano, tak finál Wimbledon, ty jsi nakousil.
1: To si proberem. Nemůžem tady prostě smíchat.
0: A tady Pogačara.
1: Fotbal. No, tady Pogačara dneska rozhodně nebude. Tour de France dneska rozhodně nebude. Přátelé, takže fotbal sfotbaluje další zápasy dneska, zítra, pozítří. No, blížíme se do finále. Skutečně příští týden celý ten mundial slavnostně skončí. Poslední informace k tomu, je potvrzená informace, že v poločasové show toho posledního zápasu, tedy finálového zápasu, tak bude to po vzoru Super Bowlu taky a takhle s programem a bude to Justin Bieber.
0: V playlistu Rose Secret.

0: Larou a taky Lukala a skladba Lottery na vlnách Radia Wave 20 minut po 9. hodině. Teď hudební okénko a trošku návrat do historie. Přátelé, dneska je 10. července, no a pokud si vedete statistiky, co jste třeba dělali v minulých letech a najdete si rok 2000, pokud jste teda už 2000. Byli na světě,
1: tak 2000.
0: V roce 2000, tedy před 26 lety, vydali Coldplay svoji debutovou desku Parachutes.
1: To není možný.
0: Přijde ti to strašně dávno?
1: Přijde mi to neuvěřitelný.
0: Kdyby jsi tak jako pocitově řekl, že Coldplay debutovali?
1: No, to je právě těžký. Já nevím, jestli právě bych neřekl, že ještě dřív. Jako,
0: jo takhle, ty bys, to tebe překvapuje ne, že to je jako 2000.
1: Ne, já ale Coldplay považuji třeba za takovou tu kapelu, která už existovala, když jsem se narodil.
0: No vidíš.
1: Ale tak ono to vlastně jakoby odpovídá, protože v roce 2009, teda 2000 mi bylo 9 let, takže jsem možná začal konečně vnímat svět kolem sebe trošku. A slyšel jsem to někde v rádiu, kdy jsme měli s tátou na služební cestu. Ale
0: každopádně tedy tahle ta deska, která černá deska, na ní je takový jako globus v žluto-oranžové, zlatavé jako barvě. Pro mě to je první a poslední deska Coldplay, kterou mám rád, protože já jinak jako Coldplay moc neposlouchám, se přiznám. A všechny ty jako veliké hity a Viva La Vida a podobně mě trošku jako míjeli vždycky. Ale Coldplay a Yellow, teda konkrétně skladba, tak tu já zbožňuju a tu mám hrozně, hrozně rád.
1: Já vím, že bratr Chrise Martina, což je frontman, je význačný britský architekt, ta navrhoval spoustu zajímavých výškových budov právě v Londýně současném. Mm-hmm. Takže to je věc, kterou já mám s Coldplay spojenou.
0: Chris Martin, 49 let, to znamená ve 23 začali Coldplay.
1: To už nestíháme, kam.
0: Takže to už nestíháme, přesně tak. No, aby jsme si připomněli tuhletu desku, které dostalo také cenu Grammy za nejlepší alternativní desku v roce 2002 a taky britské album roku na Brit Awards a spousta dalších cen. Prostě a dobře, Coldplay, debut Parachutes a teď tedy krásná skladba Yellow.
1: Není to ten track, během kterého nachytali toho ředitele s tou paní?
0: To nevím. Možná.
1: Pokud víte, který

0: Kate Nash na vlnách Rádia Wave. Máš naprosto pravdu, Božku. Pokud byste náhodou nekoukali na kameru, což asi nekoukáte, proč byste to dělali, koukat nám sem do studia, tak byste viděli, že Božek má na triku, respektive na své košili, tukana.
1: Ano, tukan.
0: Je to tukan. Každopádně, teď míříme do mé milované Ostravy. Vždycky mám velkou radost, když se můžu pochlubit něčím, co tohleto krásné a vlastně nejlepší město v České republice nabízí. Přátelé, po měsících cestování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. A já bych se tě chtěl zeptat, tohle téma přináší náš zpravodajský server iRozhlas.cz, já bych se tě chtěl, Božku, zeptat, jakou hru by si první zahrál na kvantovém počítači?
1: No, asi Stopařova průvodce po galaxii.
0: Tenhle ten komp, tohleto zařízení se nachází v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské v Ostravě. Naprosto fantastický název. Kde pracuješ? V Národním superpočítačovém centru. Víš, jakože, co je vlastně definice, když ty jsi ten gamer a zároveň člověk, který se trošku jako vyzná v počítačích, co je ta definice toho superpočítače?
1: No, já si myslím, že...
0: Pro mě superpočítač v dětství byl ten, který měl dostatečně dobrou grafickou kartu, že jsem mohl hrát GTAčku.
1: Výborně, no tak tohle myslím, bude spíš mít obrovský výpočetní výkon a grafárnu, tak úplně ne. Já si myslím, že k tomu je třeba jeden monitor, který ani není pořádně barevný, je takový modrej.
0: A například, tedy teďka, když můžu prozradit, kdo by o to měl zájem, jaké obory, tak už se ozývají fakultě, respektive vysoké škole, první zájemci o služby toho počítače, a to se týká vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i přenos energií.
1: No, vidíš. Tak uvidíme, co to všechno přinese, protože tyhle ty počítače nemají za úkol hrát hry, ale mají za úkol pomáhat lidem s pokrokem.
0: Výzkum Alzheimerovy choroby, dlouhověkosti lidského mozku, zároveň tedy ta budoucnost kvantového počítání je kromě těžko představitelné rychlosti také právě v přesnosti. Vy si můžete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz přečíst všechny možné detaily k tomu, třeba od Branislava Jancíka, který má právě super počítačové služby na starosti. Takže pokud by vás zajímalo, proč v Ostravě třeba vůbec tohleto počítačové centrum je, protože to je na Vysoké škole Báňské už dlouhodobě a ví se to, ví to už spousta lidí, že ty nejlepší počítače v Česku jsou prostě v Ostravě. Je mi
1: jako
0: to líto, Božku, že v Olomouci nic takového není, ale co se dá dělat? Ostrava, region razovity.
1: Baby navždy.

0: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
0: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Mladí lidi potřebují krásu.
1: Krásné ráno, milí posluchači, my tu teď ve studiu nejsme sami, takže jestli se díváte na kamery, jako říkal Krištof v minulém vstupu, ale proč byste to dělali, tak byste viděli, že je tady s náma nejenom naše zprávařka Bára Zajíčková, která tady ale není za zprávařku, ale taky Roza Hájková. Ahoj holky.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Vy jste tady kvůli tomu, že jako každý rok se blíží festival Povaleč od 6. do 8. srpna. Ten letos má kolikátý díl vlastně, kolikátý Povaleč to asi tak je?
2: Máme letos jubilejní 20. ročník.
3: Oh yeah, takže jsme tady od toho, aby jsme vypromovali, co všechno se podařilo zabukovat na 20. ročník. Pokud vyrazíte na stránky povaleč.cz, tak toho samozřejmě spoustu uvidíte. Ale my jsme teďka v rádiu, my to potřebujeme dostat k uším našich posluchačů. Takže 20. ročník, je to něčím specifické, je to specifičtější než kdy jindy?
1: Bude dort?
2: Dort teda ještě asi nebude, ale co, čím to bude specifické, takže budeme připravit operu.
1: Operu? Vy máte operu na Povalči?
2: Budeme mít na nově zrekonstruovaném teatronu operu Němý Orfeus zpěv, kterou se budeme snažit přiblížit tady ten hudební žánr návštěvnictvu Povalče, což není asi úplně klasický publikum pro operu.
1: Pro operu, no. A to bude v jakých hodinách? Jaký den hlavně teda?
2: Bude to v pátečním prime timeu ve 8:45 večer.
1: Nice.
2: A potom budeme rovnou dělat i reprízu další den ve 12 v poledne.
1: Tak to bude opera k usínání, ale opera i ke vstávání. Kromě opery se můžeme těšit na stálice, jako jsou třeba Mutanti, že jo, co hledají východisko, ale to nejsou jediný stálice Povalče. Koho se vám tam podařilo ještě letos dostat?
2: Tak mě třeba, já se nejvíc těším na polskou kapelu u VGTBL, který mají takový super set a většinou to mývají i s projekcema a je to hodně živý, takže to určitě doporučuji. Pak nás čeká i ze slovenské scény Tolstoj a pak spoustu věcí z české scény i vlastně doplň.
4: Jo, já se hodně těším na Miss Petty, která tam bude s živou kapelou, kterou jsme pomáhali dávat dohromady, a vzhledem k tomu, že už před několika lety tam ta show byla skvělá, tak si myslím, že to může být jenom lepší a bude to super. A potom třeba Fakult nebo Ventolin.
1: A ještě se rychle zeptám, kolik máte stagí? 3?
4: Jako hudební stage máme 4 podle mě, plus tam bude ta opera, ale potom máme spoustu nehudebních stage, jako třeba podcastovou stage nebo dětskou stage. A
1: na dětský stage budou dětský interpreti?
2: Dětský divadla primárně. Aha. A spoustu dalších jakoby programů v celý Valašský zahradě u zámku, takže...
3: To znamená, že přijet s dětma je úplně v pohodě, děti se zabaví v divadle a já půjdu na operu. Zmiňujete ten Valašský zámek, to slýchám od všech lidí, kteří kdy na Povaleč vyrazili, že se jim strašně líbí ty kulisy, ve kterých se ten festival odehrává, a že i vlastně bez toho festivalu je to okolí toho místa strašně hezký. Tak by mě zajímalo, a možná to popište těm, kteří tam ještě nikdy nebyli, na co se vlastně můžou těšit. Zmínili jsme spoustu vystupujících, já doplním z těch headlinerů třeba ještě MCO Geje, ale zároveň to je zážitek i v těch kulisách, kde se to odehrává. Tak na co nalákat nejvíc? Je to skutečně jedinečný tím prostředím a tou atmosférou, tak jak to vlastně hodně lidí recenzuje, když se z Povalče vrátí?
4: Tak já si myslím, že jo, protože ten festival, nebo klasický velký festival se často odehrávají, že na nějaký placce, což dává smysl, protože potřebují spoustu velkých věcí, ale my jsme v barokních zahradách toho Valašského zámku. Do toho samotného Valašského zámku se dá samozřejmě taky během Povalče jít. Potom máme třeba i koncerty klasické hudby, které jsou naopak v barokním kostele, který je tam na náměstí. A část, nebo jedna hudební stage se potom odehrává třeba v sadu. A to si myslím, že je hodně specifický a hodně zajímavý, a to místo prostě samo o sobě je fajn i na to, že tam člověk kromě toho, že může samozřejmě navštěvovat veškerý hudební i nehudební program, kterýho je tam taky spoustu, tak si může jen tak prostě najít nějaký hezký místo a tam jenom bejt.
1: My máme s rádiem Wave u vás na Povalči taky želízka v ohni, konkrétně Starter Live a Podhoubí. Starter Live tam bude mít kapely, nebo jak to bude probíhat, tušíte?
2: Tak myslím si, že si budou se vybírat a zvat nějaký hosty, konkrétně jakoby z kapel, které tam budou hrát, ale zároveň v rámci této spolupráce tam bude hrát i letošní finalisté vlastně startéru.
3: Všichni?
2: Všichni, víceméně všichni, kromě, je to tak přesně, kromě teda vlastně jakoby posledního finalisty, tak tam bude v podobě Letma a ne úplně ve klasickém svým, Tadeus nebude ve své klasické podobě.
1: OK, no tak to vypadá skoro až neuvěřitelně, že se dá všechno tohle stihnout, já koukám u vás na webu prostě na i ten doprovodný program a tak dále, jakože tohle se dá stihnout vlastně za 2 večery a 3 dny. Ten festival začíná v pátek v kolik?
4: Začíná ve čtvrtek odpoledne.
1: No vidíš.
4: A oficiálně říkáme, že jsme čtvrtek, pátek, sobota, ale vlastně tím, že ten program aspoň na jedné stage jede až do noci, tak to přesahuje do toho nedělního rána a pak mně se vždycky třeba líbí, jak v neděli se ty lidi tak postupně až sbírají a zvedají, takže i když už je oficiálně konec, tak je to pořád takový pro mě tak trochu festivalový den.
3: Poslední otázka na závěr, když se podíváte do toho programu, co tam všechno je, kde máte třeba i vy svoje největší osobní očekávání, kde si myslíte, že to bude super. Mně se nabízí třeba úvahou ten Fakkult, který teďka zahrál na Slovensku na Pohodě pro obrovské publikum, protože to bylo spojené i potom s koncertem The Cure a naprosto fantasticky to zvládl a vnáší do toho žánru trošku i něco jiného a je velmi jako specifický, osobitý. Tak já bych tipnul Fakulta, ale klidně nabídně ty další jména, u kterých myslíte, že skutečně je velká šance, aby vzniklo něco jedinečného.
2: Tak já si myslím, že to bude třeba i 9 kilo přibrala, který vlastně teď nekoncertovali a budou mít vlastně speciální koncert teď na Povalči. A pak určitě to bude třeba Vojdi slovenský. Na toho se moc těším.
3: OK, no tak my budeme držet palce, ať se vám to co nejvíc vydaří, hlavně ať vyjde počasí,
1: lístky
3: to je taky
1: jsou ještě? Lístky
3: velmi
1: jsou
3: důležité.
1: Ještě.
4: Lístky jsou jak v předprodeji, tak budou na místě, ale kdybyste nás chtěli podpořit už dopředu, tak budeme rádi, protože jsme nezávislí a hodí se nám vědět, že někdo přijede.
1: Dobře.
3: Zároveň zmiňujeme, že furt funguje ta varianta, že vlastně na Povaleč můžete jet za různé ceny.
4: Mm-hmm. Jo, jo.
3: Že není to jenom tak, že je jedno vstupné, ale vlastně podle různých kategorií, na co si prostě věříte, na co zároveň máte finanční možnosti, tak prostě Povaleč vám nabízí lístky i vlastně za velmi, velmi, velmi příznivé ceny, tak to je od vás hezký, že tohle to furt držíte, tuhle tradici.
1: Je to tak. Já doufám, že se na Povaleč otočím, ať se vám to podaří a krásné 20. výročí. Díky moc. Tohle byla za Povaleč Roza Hajková a taky naše zprávařka Bára Zajíčková. Čau holky.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.

0: Zvali jsme vás na festival Povaleč, teď můžeme připomenout probíhající festival Pohoda s kapelou Idols, která dohrává teď v playlistu Rádia Wave s skladbou Grounds, ale včera se tahle panská formace z Británie představila právě na Pohodě večerno a Božku, schválně se tě zeptám, kdyby si teď se transportoval nějakým způsobem, třeba teleportoval do Trenčína na letiště, tak na co by si na Pohodě dneska vyrazil? Nabízím ti totiž, že dnešní program bude právě tomuhle festivalu tak vládnout. Například rapper Dušan Vlk, třeba Like Lee, zpěvačka, kterou znáš třeba i díky filmu Twilight, kde je taková ta písnička zajímavá, nevím, jak se jmenuje.
1: Nevím.
0: Nebo já vím, na co by ty si šel.
1: Na
0: trenčanskom letisku zažijeme vystoupení, které prepája folklor, javiskové majstrovstvo a hudbu presahující hranice tradice. Umelecký soubor Lučnica.
1: Ano, no na to bych šel.
0: Na umelecký soubor, a to říkám naprosto zcela bez ironie, že tohle to by se nám s Božkem jako velice líbilo, takže no prostě škoda, že tam teď nejsme, ale pokud tam vy jste a posloucháte nás teď ve stanu, je vám vedro, máte to ve sluchátkách, tak vám to nezávidíme zrovna tohle.
1: To vám opravdu mě... Fuj.
0: I'm too old for this.
1: Do konce hodiny ještě v playlistu Billie Eilish nebo Alvaro Díaz a Naty Peluso.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Vyhledávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. S Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, 10. hodina odbyla, lampa ještě svítila, no a Bára Zajíčková zůstala s námi ve studiu, aby vám sdělila dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v někdejší baťovské továrním areálu. Požár se jim už podařilo lokalizovat a snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Část budovy už se včera zřítila. Firmy, které tam mají sklad, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotu se už téměř vyčerpaly. Tajfun Bavi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tajvanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño. Benefiční festival Vivat Villa, jehož primárním cílem

0: Z pravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave už pokračuje Ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: legendární rapová dvojice Clips, kterou znáte tedy ve složení Pusha T a taky Malice. Fantastická.
1: Jsi na Rádiu 1, nebo proč mluvíš takhle?
0: Záležitost. No, teďka posloucháte Radio Wave, je 10 hodin a 6 minut. No a my už se připravujeme další z rozhovoru tady ve vysílání, protože vám řekneme něco o Ugotu, akci ve Fuxu a taky akci, které se rád účastní rapper Cringe Prince, takže si na to počkejte za chviličku. No a teďka už přestupujeme do té tedy poslední hodiny dnešního rána. Jak nám to zatím, Božku, jde, myslíš?
1: Myslím si, že jsme skvělí.
0: Jo? Jseš spokojený, jo?
1: Docela jo. Chtěl jsem mluvit o tom Wimbledonu, protože track, který nám u Clips dohrál, byl Ace Trumpets.
0: Takže v tom případě ale musíme říct, zelený je pažit. Ne, počkej. Zelený je trávník.
1: Tenis to je hra.
0: A ten míč kulatý.
1: Letí od pálky.
0: Přátelé, je to obrovská, ale opravdu obrovská česká sportovní sláva. Zdravíme zároveň teďka naší šéfredaktorku Báru Šichanovou, velkou tenisovou faninku a taky tenisovou hráčku, která má také stejně jako my obrovský radost z toho, že v ženské dvouhře nastane něco, o čem se nám dlouho nesnilo, že skutečně proti sobě nastoupí dvě české hráčky. Je jisté, že přidáme další vítězství ve Wimbledonu a bude to buď Karolína Muchová, anebo Linda Nosková. Je to jako fantastický, ale opravdu jako sportovní zážitek.
1: Já hlavně mě by zajímalo, já vím, že ve hře je spoustu peněz, titul královny Wimbledonu a tak, ale vlastně já nějak vnitřně mám z toho takový pocit, jako že když jsou tam dvě Češky, že to bude víc takový jako, nechci říct friendly zápas, ale takový uvolněný, víš, jako... Nedovedu si představit, že to prostě bude úplně jako na krev.
0: No takhle, já jsem nad tím přemýšlel úplně stejně a říkal jsem si, že vlastně jako z marketingového pohledu je na tom zajímavý ten příběh, že to jsou jako dvě Češky, takže to samozřejmě jakoby téma je. Ale právě tím, že ani Karolína Muchová, ani Linda Nosková jako nepatří k těm absolutním superhvězdám tenisu, ale jsou to zároveň obrovské hvězdy,
1: tak
0: protože...
1: je to 9. a 10. hráčka
0: hřebíčku. Přesně tak, čímž trošičku jakoby vysvětlujeme, že ten úspěch je obrovský, ale není jako tak strašlivě nečekaný, protože opravdu obě dvě patří k té nejužší špičce toho aktuálního tenisu. Zároveň se nabízí úvaha, komu fandit, že jo, protože...
1: Já bych fandil Čeště.
0: Já si myslím, že taky. Já hlavně si myslím, že pokud byste si třeba chtěli výjimečně někdy jako vsadit, což nedělejte, tak pokud si vsadíte na to, že Wimbledon vyhraje Češka, tak jsou to vlastně úplně jisté peníze. Linda Nosková, 21 let, Karolína Muchová, pokud se nepletu, 29, takže z tohohle pohledu by se třeba mohlo říct, tak přejme to Karolíně, protože Linda to ještě třeba může třikrát vyhrát, ale je to velmi zrádné a někomu se to nepodařilo vůbec nikdy.
1: Právě.
0: Takže buďme prostě strašně rádi, že potvrzujeme naprosto neuvěřitelně, že jsme tenisová velmoc a že máme dvě finalistky, že máme jistotu vítězství v Wimbledonu.
1: Ano, a Wimbledon teď i z té mužské části, tak dneska si o postup do finále zahrají Jannik Sinner a Novak Djokovic a na druhém kurtu Artur Ferry a Anton Zverev.
0: Ano, Artur Ferry samozřejmě obrovský jako miláček domácího publika, zároveň tenista, který tam je hodně nečekaně, protože až 114. hráč žebříčku nastoupí tedy proti Zverevovi, který je na třetím místě, který vyřadil Jiřího Lehečku například z turnaje po tom přerušeném zápasu. Jannik Sinner, Novak Djokovic, Ferry nebo Zverev, někdo z nich bude rozhodně dalším majitelem poháru, respektive toho talíře, chcete-li. Budeme samozřejmě držet palce všem správným sportovcům, ale máme obrovskou radost, že tedy ženský tenis dominuje a zejména ten český. Takže teď taky ženské duo hudební, ne tedy Linda Nosková a Karolína Muchová, ale právě duo eBay se skladbou Mošpit.

0: Posloucháte Radio Wave u Čejara a teď už jsme tady ve studiu ve čtyřech. Opět dnes v ranním vysílání Radio Wave s námi je tady Libor Gali a taky Jakub Kadet aka Cringe Prince. Ahoj pánové.
1: Čau.
2: Dobrý den.
0: Vy jste nás tady poctili svou návštěvou, protože nám nabízíte kvalitní program v srpnových horkých dnech.
3: Přicházíte s nabídkou kvalitního programu.
0: Přesně tak. 21. a 22. srpna to bude na Štvanici opět velmi žít s letními sériemi Fuxu. Tak pojďte představit, na jaké dvě akce můžeme v druhé polovině srpna vyrazit.
1: Tak já začnu. Máme 4 akce oproti loňským dvěma. Máme 2 koncertní večery, jeden je Ugot a druhý je Shimmy, Gufrau, Similiven Life. Oboje dvě akce mají afterparty, fullhouseový, takže to znamená, že otvíráme Fuchs i Bike. A předchází tomu vlastně warm-up, který kurátoruje Dukla. A předtím tomu ještě předchází Dayry, který máme na tenisových kurtech. Proto jsme se vlastně přesunuli opět z tenisového kurtu zpátky za Fuchs, protože se někdo špatně podíval do kalendáře, ale doufám, že se tam vrátíme zase za rok. Ale tentokrát teda za Fuchsem a trošku v menším prostoru, ale
3: to je jako když
1: víc našem.
3: To je jako když si někdo koupí 2 letenky do stejného letadla na stejné místo.
0: Prostě. Ano, je to přesně to fantastický přirovnání. Samozřejmě, pokud byste nevěděli, mluvíme o prostorech Fuchs 2 a Bike Jesus na pražské Štvanici. Tím, že tady s námi sedí Cringe Prince, který se objevuje svým jménem i na tom plakátu, ale zároveň ty máš, Kubo, kurátorovací taky akci v rámci Ugotu, tak jak se ti kurátoruje, když sám si aktivním umělcem?
2: No, my to vlastně spolu kurátorujeme s Markem Mikičem, který vlastně byl u zrodu Ugotu a přesunul ho do Prahy, takže spolupracujeme spolu a on dělá spoustu práce a já mu vlastně tak pomáhám a dali jsme si pár schůzek a společně jsme řešili, co by tam mohlo tenhle ten rok být. A musím říct, že je to zajímavá zkušenost a docela těžká.
0: Jo?
3: V jakém smyslu? Proč?
2: Je vlastně těžký poskládat ty umělce tak, aby to dávalo smysl, aby se zachoval nějaký původní tvar toho Ugotu, ale zároveň přinést tam nějaký fresh věci, takže výzva.
3: Tak ty jsi se si zhostil asi úspěšně, navíc ses tam zahrnul taky, tak to bys byl blázen, kdybych to neudělal.
2: No, jasný.
0: Předpokládám, že ještě v nějakým nejlepším headlinovacím čase, ne? Už víš svůj slot přesně?
2: No, jako budu tam největší star,
3: tak pohoda.
0: malá domů, kluci, pojďte tedy představit třeba konkrétní jména, které se na těch akcích objeví, aby jsme mohli být i konkrétní a aby někdo se nalákal a třeba si koupil na Go Outu nebo kdekoliv jinde lístky.
1: Tak já si začnu tím druhým dnem, nebo tím finálním, kdy máme Shimmy, Gufrau a Similiven Life, takže což o čemž mluvil náš kurátor, jakože to je asi jeho nejmainstreamovější program, který kdy přitáhl do Fuchsu, takže to je dost jako velký pro nás tady tohle, myslím, že příští rok už to nebudeme schopni udělat, protože ty jména strašně rostou, ale máme je rádi, že to je nejmladší skupina vystupujících, co u nás jako hrává. A je to vlastně přesně ta cílovka naše jako nejmladších lidí kolem 20 let. Hmm.
0: Takže třeba program 21. srpna, kde se objeví právě třeba Dušan Vlk, Cringe Prince, Edův syn a další. A právě program 22. srpna, teda s Shimmym, Gufrau a dalšími. Jak moc očekáváte, že se třeba i promění ta skladba lidí, který dorazí?
2: No, myslím, že hodně.
3: Já už se bál, že nic neřeknete.
0: Se potřebuje zamyslet.
1: Jako já znám takovou tu skvadru těch lidí, co chodí na Ugot a to jsou hodně jako takový expati Slováci nebo alternativci a teď si pamatuju, že jsem něco nedávno fotil a viděl jsem 15-letou holku, která si kreslí jako YOLO na Shimmyho a Similiven Life jakože texty na své nějaké malůvky, takže si myslím, že to bude mnohem mladší, jakože fakt se očekávám, že tam budou fakt jako mladí lidi, jakože jako teenageři.
3: Uh-huh. Ty věci, jak jsi říkal, že tam je warm-up a ten day rave, a na to se taky kupují vstupenky, nebo to je jako free-to-play?
1: To je skvělá otázka, my se k tomu raveu musíme sami stáhnout, nějak to ještě odkomunikujeme, jakože že to je komplikované slovo, ale je to samozřejmě jako v dnešní době jako placený. Uh-huh. A je to má naopak třeba starší jako cílovku, protože to je Helena Hauve jako velký jméno, který hraje výhradně z vinylů a už na té scéně se pohybuje třeba 20 roků.
0: Nina Farina samozřejmě taky významný jméno v rámci scény, tak jak si představit ten day rave, jak to bude vypadat?
1: To je dobrá otázka a já neznám odpověď vlastně. Jakože to je takový něco, co s čím máme vlastně zkušenost poprvé. Nedělali jsme to nikdy předtím, protože jsme vlastně dělali klubové parties nebo eventy a day ravey, jakože v akce, které probíhají přes den, jakože od 4 do 10 s tím zkušenosti nemáme úplně, takže to je naše premiéra. Ale zároveň si myslím, že to bude jako velkolepé, protože třeba například ta zmíněná Nina bude hrát po druhý v životě z vinylů. Pokud se nepletu, poprvé se to odběde za nedlouho ve Fuchsu, jakože to vyzkouší v salu a teď jako na těch kurtech bude po druhý podle mě v životě hrát z vinylů.
3: Tak to zní jako akce, na kterou bych se mohl zastavit jen tak s rodinkou, že náhodou půjdem na procházku ven a hele, tady něco, pojď sem. A už no, to pojede.
2: Celkově to zní, že vlastně všechny ty dny dohromady jsou pro celou rodinu, že jo? Každý přijde na svý.
0: Tak pojďme říct takový ty podstatné informace, kde koupit lístky, jak se potom na místě
3: to,
0: všechno bude
3: bylo
0: odehrávat a co vlastně teda za ten jeden lístek případně můžu si užít.
1: My máme klasické stupenky na Go Outu, co se týče koncertů, to znamená těch koncertních částí těch kapel, a potom máme klasicky zase naopak jako v té klubové sekci, jakože s těma parties máme to na RAčku, to znamená Resident Advisor, a vstupenky dokoupit na jednotlivý akce, ale vždycky vlastně ponoukáme ty lidi, aby si koupili i tu after, to znamená, že vždycky to prodáváme zvlášť, jakože buď to jako venek, anebo dohromady s after party ve Bajku a ve Fuchsu.
3: Ok, a kdybych si chtěl koupit víc dní dohromady, to jde taky nebo ne?
1: To bohužel nejde, protože to nějak nedává smysl dohromady, jakože tam by, jako vlastně ty kombinované vstupenky jsou vždycky jako s nějakým cílem jako zlevnění, a ono to jako moc nejde zlevnit, protože ty vstupenky stojí třeba 500 korun na ten jeden den, což myslím, že za to, že to na té akci máme na jednu minutu třeba 10 men, nebo víc jak 10 men je prostě...
3: Jasně.
0: Dneska tady byly taky s náma holky, které organizují Povaleč, a dávali jsme jim stejnou poslední otázku, na jaký bod programu nebo na jaký moment se nejvíc těší, kde třeba mají veliký očekávání a říkají si, tam to musí klapnout, protože se to vyloženě nabízí. Tak kdybyste měli oba dva nabídnout něco, na co se fakt jako hodně těšíte, u Kuby samozřejmě asi odpověď je jeho set, kdy půjde do lidí a bude říkat, že chce German VIP, to samozřejmě víme, ale možná se pletu a nabídneš i někoho jiného, když jsi ten kurátor.
2: Já se teda jako rozhodně těším samozřejmě právě na tuhle tu velkou část venku, ale hodně se těším na tu afterku klubovou, protože tam jsme vybrali fakt zajímavý jako mladý freshmana, o kterých podle mě nikdo nic moc neví, ale který jednou budou podle mě velký nebo minimálně kvalitní. Tak na to se fakt těším.
0: Okay.
3: A Libore?
1: Já doplňuji, že máme tam kinda headlinera jako Bearded Legenda na Ugotu, což je Američan, kterého tady táhneme jako na evropskou premiéru a který produkoval tracky Duškymu i Selevedžu. Teď to asi říkám špatně, tak se
2: já myslím, že to bude Slak.
1: Slak, jo, děkuju.
3: Dobrý.
1: A pak tam máme taky Native Jamesa, kterého taháme z Pohody naopak, takže vlastně je to zpestřený, jakože ten program je zahraničními jmény.
2: Native James je z UK a je to vlastně takový UK nu metal, což je úplně zajímavý jako mashup. Takže...
0: OK, spousta krásných srpnových aktivit, veškeré věci samozřejmě asi předpokládám, kluci, i na vašich všech možných sociálních sítích, zároveň teda na GoOutu, kam vyražte pro lístky, Libor Gália, Jakub Kadet, Cringe Prince, na vlnách Radia Wave nás pozvali na hezké akce na Štvanici, díky moc a ať se vám to všechno vydaří, ať vyjde počasí.
3: Díky, ahoj.
1: Děkujeme za prostor, mějte
2: ahoj.
1: Se.
2: Ahoj, zdar.

0: Jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná tu zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Český rozhlas, Radio Wave.

0: Můj oblíbený bet, tenhle mám rád.
1: Belmondo.
0: Jmenuje se Belmondo podle Jeana Paula Belmonda, což je tvůj herecký vzor?
1: No, ani ne, ale musím říct, že čím jsem starší, tím mě ty filmy s ním baví víc a víc.
0: No vidíš, ale já jsem se tě na to vlastně nikdy nezeptal, protože v Boys, jako v podcastu, se na to ptám hodně hostů. Herci to neradi jako říkají, nějaký vzory. Nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že by jakoby nechtěli dávat někomu ten shoutout z těch jako starších, ale spíš si myslím, že to ani tak jako častokrát nebylo, že by ty vzory prostě nebyly.
1: No.
0: Ale zajímalo by mě, jestli třeba ty si v dětství nebo v nějakém pubertálním věku jako inklinoval k nějakým hercům, že měl si rád třeba specificky, nevím, filmy.
1: Keanu Reeves.
0: Jo, okej. Takže teďka, když byl v Praze, tak...
1: Jsem tam nebyl. Tak to já zase jako nepotřebuju. Jako,
0: a ale... jako jeho nějaká aura nebo Matrix nebo...
1: Jeho aura mě hrozně baví i jako člověk, jako to, jak je furt skromnej.
0: Jak jezdí metrem a čte si knížku.
1: Ano, to mi přijde prostě absolutně
0: on
1: jako...
0: On snad nemá helikoptéru normálně.
1: No.
0: To je neuvěřitelný.
1: No, asi nemá.
0: A z českých herců, co nemají helikoptéru? Vetchý. Ondřej Vetchý. Hezky.
1: A ty?
0: No, já jsem samozřejmě měl rád spoustu zajímavých jmen. Nevím, jestli tak jakoby vystřelím nějaký. Já jsem měl hrát hrozně Paula Hogana, herce právě jako Krokodýla Dundeeho, protože jsme dneska mluvili o té Austrálii, tak já jsem na Krokodýla Dundeeho koukal jako dítě hrozně moc, protože
1: můj táta
0: to jakoby miloval a zároveň můj táta jakoby je Krokodýl Dundee, respektive Indiana Jones, takže to. No a člověče z českých, tak jako byla Horečka, Vojta Kotek, Jirka Mádl, že? To samozřejmě, jako kdo nechtěl být snowboardákem v roce 2004 nebo rafťákem o 2-3 roky později a nebo potom kapelníkem v roku podvraťáku. Takže takhle asi, no, člověče. Ale můj vzor byl samozřejmě vždycky Leoš Mareš, jo, proto moderuju s tebou ranní show na Rádiu Wave.
1: Je to tak, já jsem totiž takový Patrik Hezucký a tím pádem my jsme tady taková jako Evropa
0: jsme tam zvyše. Zvyše. No, je to tak, co se dá dělat, bohužel přátelé, tak klidně prostě přelaďte, nám tady to stojí stejně za nic.
1: Na starou bačkoru.
0: Brodinsky, VVP nebo Utility, to vám nabídneme místo nás, třeba to bude lepší, anebo potom novinka od D8 a taky Vernon.
2: Hej, hej, habibi, lejím tam na iStar po telefoni, anebo te se lekulujem, like, I don't understand, like, I don't

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: The 8 Avernon, novinka, sing a song na vlnách Rádia Wave. Krištove, ty jsi včera založil kapelu, že?
1: Ano.
0: Jak se jmenujete?
1: Máme dvě varianty. První se jmenuje Shim City, jako Sin City, ale tím, že tam jsem s bráchou, tak jakoby Shim.
0: Aha.
1: Druhá varianta je malýma Os a velkýma Tráva. Jako Os Tráva. My jsme oba dva z Ostravy. Kapela Os Tráva.
0: Aha. Dobrý, aha. A kolik vás je v kapele?
1: Jsme dva.
0: Fakt?
1: Zatím jsme dva.
0: Vy jste fakt jenom dva?
1: No zatím jsme dva. Zatím jsme prostě pouze...
0: A ty jsi basák?
1: Synth. Já jsem synth. Teda Shint tady v tomhle tom jako překladu. Takže kdyby si chtěl se zapojit do tohohle hudebního projektu, tak samozřejmě jakoby Bořku.
0: Koho scháníte?
1: Potřebujeme jakoby entertainera. Zatím jsme si říkali, že budeme jakoby nespívací kapela, ale jakoby možná bychom chtěli takovou právě jako mutantí cestou, ne hudebně a tolik, ale jako
0: nemůžu to.
1: Tím zpěvem, víš, jakože takovým tím mluvícím zpěvem. No to by ti mohlo sedět.
0: Herecký zpěv takzvaně.
1: Ano, herecký zpěv si myslím, že by ti mohl fungovat.
0: No tak...
1: Rap trošku.
0: Já ale nechci mutantům, co hledají východisko, šlapat do zelí.
1: Ne, to my budeme úplně jinde, my budeme víc jako takový agresivní. Vní čistý, syrový, špinavý právě, ne čistý.
0: Já
1: špinavý synty. Syntezátory.
0: No tak nevím, hele, možná vám budu dělat promotéra
1: tak
0: a přijdu si vás poslechnout. No protože mě to zaujalo, ty jsi to říkal, když jsme šli ráno pro
1: snídaně. Já jsem včera vyzkoušel fantastickou věc, že když jsem tam viděl ten mikrofon v tom studiu, tak jsem si říkal, tak jo, tak kluci, já si sama jednu zaspívám, vezmel by si s kamarádem, který má asi 6 kapel a doprovázel nás a ukazoval nám různý jako featury těch nástrojů, o kterých ještě tolik nevíme. A kluci začali hrát Rage Against the Machine.
0: Jak
1: Killing.
0: Kluci? Snad tam byl jenom ty a brácha, ne?
1: Ti teď říká, že tam byl s náma kamarád. Ty mě ani neposloucháš, když mluvím do toho mikrofonu normálně.
0: A ty neposlouchá nikdy, když mluvíš do
1: Killing in the Name of skladba, kterou mezi tím, co já budu o ní povídat, tak ty ji tam dáš do playlistu, bychom si ji pustili od Rage Against the Machine. A Božku, zjistil jsem věc, že ve chvíli, kdy jako zpívám krkem,
0: no.
1: Tak mám životnost tak jako jednu až dvě skladby, protože potom jsme si dávali nějaký Linkin Park z disky Hybrid Theory a to jsou taky samozřejmě neuvěřitelné zpěvy v podání Chestera Benningtona, takže proto můj trošku zastřený hlásek v dnešním ranním vysílání, protože vždycky, jsem prostě moc zpíval.
0: Já vždycky, když vidím název Rage Against the Machine, tak si vzpomenu na takovou, byla taková satirická stránka na Facebooku, která se jmenovala Made in Malování a jedna z nej, a to prostě lidi vytvářeli koláže v malování a muselo to být nějaká jako zmatlanina názvu kapely. No a úplně nejlegendárnější, oni se to tam potom dali jako i na takovou tu fotku, co máš vzadu, tak měli Rage Against the Machine a byli tam prostě, když měl Mortal Kombat prostě portrét Jožo Ráže a v druhém Josefa Mašína. Takže Rage Against the Machine, Killing the Name.
1: Tak teď si představte, jak jsem tohle jako včera já zpíval. Nech to ještě hrát.
0: Já to samozřejmě nechám
1: ještě hrát. Nech to hrát, tak ještě mi mikrofon. Já to můžu dát živě tady, jako v pohodě. Počkej, aspoň ten začátek. Killing in the name of... jsem tam dal teďka, protože ono to je až pozdějc, ale to bychom dvě mikrofony nechali puštěný tak jako 2 minuty. Ale to nech, no.
0: Tak já nevím, mám fakt nechat, jo.

0: Game off!
1: Tak a už to můžeme stáhnout. Přátelé, užijte si tohle.
2: Užijte si, co si můžete užít?
1: Mluvu písničku, nechci
2: se já myslím, že budeme poslouchat Malvínu.
1: Ne, chceme Rage Against the Machine.

0: Malvína a Hadanka na vlnách Radia Wave dohrává nám krátce před 11. hodinou. Eliška Soukupová na cestě do studia, s ní potom další 4 hodiny. My se pro dnešek loučíme, mějte se krásně a užívejte si krásných letních dnů. Ahoj!
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásný pátek 10. července. Venku je nádherně, tak doufám, že i vám je nádherně, anebo že vám alespoň náladu zlepšuje právě poslech dopoledního on-air vysílání. No a teď máme před sebou takovou specialitku. Není to úplná novinka, ale specialita je to proto, že zpěvačka, nebo nebojím se říct popová hvězda Olivia Rodrigo, v ní poprvé předvedla veřejně nějakou hudební spolupráci, a to je spolupráce s Robertem Smithem na skladbě What's Wrong With Me.

0: Přibližně 80% Čechů a Češek má podle nového výzkumu pocit, že se v České republice může svobodně vyjadřovat. Každý pátý ale tvrdí opak. Jak vidí svobodu slova mladá generace? A která témata považují Češi za nejkontroverznější? Nový díl Impaktu se sociologem Matoušem Pilnáčkem už nyní na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď už si dáme z tohoto dílu krátkou ukázku.
1: Dá se tedy na základě toho výzkumu říct, u koho Češi a Češky chtějí, aby byly vlastně ty pravidla debaty přísnější?
2: Ano, na to se dá z tohoto výzkumu odpovědět. My, když jsme předkládali konkrétní výroky, ke kterým se měli respondenti stavět, zda by se dalo říkat veřejně, tak jsme se zároveň i ptali, jestli by za ně měly být trestány jakoby konkrétní, dejme tomu, pozice, například. A vlastně i prostředí, ve kterém to říká. My jsme se ptali konkrétně na politika na veřejném shromáždění, učitel ve škole, novinář v médiích, influencer na internetu a pak jsme se ptali třikrát na obyčejného člověka, obyčejný člověk v hospodě, obyčejný člověk na internetu a obyčejný člověk někde veřejně. A tam je zajímavé, že ten rozdíl, který tam panuje, je vlastně mezi obyčejným člověkem a tím ostatním. Je tam samozřejmě malinko jiná pozice toho influencera, který je trošku méně vnímaný jako veřejná osobnost, ale ne za stolik. Vlastně se dá přiřadit k těm veřejným osobnostním poměrně výrazně. A ty veřejné osobnosti nebo lidé ve funkcích vlastně by měly být podle lidí daleko častěji nějak postihováni státem za to, že říkají nějaké problematické výroky, než obyčejní lidé. Ten rozdíl tam je jako opravdu jako výrazný.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ve světě dochází k radikálním změnám. Dnes se často doporučuje buďte v přítomném okamžiku. To je určitě důležité, pokud ale chceme plánovat budoucnost, potřebujeme mít představu o tom, co znamená dobrý život, říká Adam Lalák z Centra Moderní mysl. Na místě jsou obavy z toho, jestli věci, které dnes považujeme za samozřejmé, budou samozřejmé i v budoucnosti, říká tento filozofický poradce v nejnovějším díle podcastu Nádech ve vysílání Rádia Wave a odpovídá tam třeba na otázky, jako proč je tak náročné cítit bezmoc, jestli může být apatie pohodlná a jestli máme právo na štěstí, i když ostatní trpí. Pokud jste ještě neslyšeli, tak vám vřele doporučuji naladit si nejnovější díl podcastu Nádech.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Zářící hvězda pařížského kabaretu.
2: Jste dokonalá.
1: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
3: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
4: Nech minulost být.
1: Ale stále jim ničí životy.
5: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
1: Montmartre.
6: Legenda zvítěz.
1: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: neřekli, neřekli.
1: 11 hodin a 40 minut, tahle ta doba většinou ve vysílání Radia Wave patří nějakým novinkám, no a teď tomu nebude jinak. Jedná se o novinku z minulého týdne a to je nigerijský rapper Fimi Kerero, který po záplavě skvělých mixtapeů a EPček se na 2 roky odmlčel a teď se vrací s novou nahrávkou The Statue of a Fool. Jedná se o 8skladbové EPčko, které obsahuje i skladbu Good Girl, kterou fanoušci znají už z dřívějška ze Soundcloudu. Na novince je ale ke slyšení taky Fake Mind a my si nicméně z desky vybíráme track Daty, v němž se Fimimu přidává taková skvělé polsko-anglické duo Bass Victim. Moc si tuhle skladbu užijte. Bass Victim a Fimi Kerero, skladba Daty.

0: 11:51, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásný pátek 10. července. Náš dnešní dopolední on air se pomalinku chýlí ke konci, ale ještě ne tak úplně, protože tady máme na práci třeba Nogu RS, Watch the News, kterou úplně miluju, a nebo Viktora Oriho, už za malou chvíli.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven. Slejvák, Chudáčci, Boys, Buchty, Čelisti, Quest, Casablanca a naše tradiční letní riviéra v Trojském zámku. Přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s rádiem Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čaute, tu Viktor Ori, počúvate Radio Wave.

12 hodin a 6 minut, mat 2.1.3 právě dozněl ve vysílání Rádia Wave. Přeju vám krásný pátek 10. července. A teď už nás společně čeká americká hudebnice Fushay, která cestuje napříč hudebním spektrem. Loni vydala společný single s Young Leanem a Eliasem Ronenfeltem, frontmanem Ice Age. S ním mimo jiné remixovala taky Smers a spolupracovala taky na novém singlu Drive. Ten Fushay napsala společně s LA Logout ze Special Interest. No a my si teď od Fushay dáme skladbu, na kterém právě Smers spolupracovala taky, a skladba se jmenuje Drive.

Fanno una vita che modella.

0: nell'angolo dici oh oh.
1: Hodin a 15 minut, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. V tuto chvíli už by tady se mnou na telefonu měl být ale ještě někdo. Zkouším, jestli se slyšíme.
2: Já tě slyším.
1: Výborně, ten někdo, koho slyšíte, je Jarda Mévald. Ahoj Jardo.
2: Ahoj Eliško.
1: My si voláme ne jen tak, že bude quest, my si voláme docela speciálně, protože to bude letní speciál. Můžeš mi říct, na jaké téma jste se rozhodli udělat letní speciál?
2: Eliško, ještě předtím, než ti to řeknu, tak se tě zeptám, co pro tebe znamená léto?
1: Co pro mě znamená léto? No tak opálená jsem, to je první věc. Mám dobrou náladu, protože nemám sezónní depresi a jím hodně ovoce a chodím spát pozdě a nevadí mi to. Trefila jsem se?
2: Docela se strefila.
1: Fakt?
2: Protože my jsme udělali letní speciál na téma, o kterém jsem si myslel, že už jsme dávno speciál někdy měli, ale ne. Udělali jsme speciál o letní herní hudbě, protože jsme si vzali herní z různých her, který nám připomínají léto. A dali jsme dohromady takový Spotify playlist, který je přiložený vlastně na webu Radio Wave k tomuhle tomu dílu a lidi si ho budou moct taky přehrát, protože jsme
1: dali
2: všechny ty písničky.
1: Wow, no ale počkej, teď mě moc jakoby, jo počkej, že to jsou jakoby tracky z her.
2: Ano.
1: Tak to je výborný. Hele, a existuje nějaká třeba přímo jako letní hra, že vždycky, když vysvětnou první paprsky sluníčka nebo poprvé na teploměru je více než 30 stupňů, tak ty si říkáš, jo, tak to já vím, co bych si zahrál.
2: Eličko, jako kdybychom to měli natrénovaný, tohleto.
1: Ne, ne.
2: Existuje takováhle hra.
1: Jako fakt, jo.
2: Jako hustý. Fakt. Jmenuje se Beach Life, takže to má jako úplně příhodný název.
1: Skvělý.
2: A je to hra, ve který stavíš prázdninový rezort pro lidi, kteří se chtějí prostě zajet na velmi luxusní dovolenou. A je to prázdninový rezort, který samozřejmě by nebyl úplnej bez toho, aby ti do toho hrála správná prázdninová hudba.
1: Jo, Venga a Boys prostě.
2: Já nejsem úplně na taneční hudbu. Jako ne, že bych neměl rád taneční hudbu, ale není to úplně to, co by bylo v make playlistech jako na prvním místě. Jo. Ale jsem schopný odpustit, když ta taneční hudba je spojená ještě s něčím dalším. Jo. To znamená třeba, když se na ní dobře tancuje, nebo když se dobře poslouchá v rámci nějaký hry. A právě tohle je ten druhý případ, protože Beach Life je úplně jako taková, řekněme, zapomenutelná věc. Jo? Jako spletala by si s čímkoliv prostě z toho daného žánru, to znamená stavění nějakých věcí. Ale to, co jí vyšvihuje nahoru, pro mě aspoň, je ten právě ten soundtrack. Protože to, kdyby si spustila, jako, představ si nějakou situaci, jo? Seš prostě na pláži.
1: Dobře.
2: Máš takový ten bílej, zářivě bílej písek na té pláži.
1: Jo, to mám ráda.
2: Sedíš pod slunečníkem. Už je trošičku, jako je třeba 16.30, jakoby, jo. Není úplně jako takový to dopoledne, lomeno odpoledne, a už se trochu jako...
1: Už se to láme prostě. Večeru.
2: A ty si říkáš, tak ještě bych mohla do té vody jednou, než bude úplně, jako, než to trochu jako začne padat to slunce. A to je přesně ten pocit, který v tobě vyvolává ten soundtrack z té hry.
1: Wow. No tak dobrý, takže já si to poslechnu. V kolik si vás mám dneska poslechnout?
2: 18.00, tradiční čas pro quest.
1: Geniální.
2: To bude hodně hudební.
1: 18.00, to je vlastně, že stihnete ještě předtím si jít smočit nohy do toho moře. Jak jsme říkali, že kolem 16.30 je ten moment, takže vy zažijete ten svůj moment a potom si naladíte quest. To zní úplně skvěle, Jardo.
2: Já jsem rád, že se ti to líbí.
1: Líbí. Já, jelikož letos nejedu k moři, tak si alespoň poslechnu váš speciál. Tak jo, tak se budu moc těšit. A dík, že jsi na nás udělal čas a vy si nalaďte v 18 hodin quest.

0: Libor Bouček se po letech vrátil do Českého rozhlasu a možná nejen proto si ho taky Krištof Šimek pozval do podcastu Boys. Hostem nové epizody se tak stal tenhle moderátor, který v rozhovoru mluví o úspěchu, pracovním tempu, mužství i o tom, jak se po narození dětí proměnily jeho životní priority. Zároveň taky přiznává, že i přes množství projektů nemá pocit, že by byl zahlcený a zajímá se třeba o to, jestli zapomněl na to, jaké je to odpočívat. Pokud jste ještě rozhovor s Liborem Boučkem neslyšeli, tak si ho určitě nalaďte buď na webu wave.cz/boys anebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 39 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve společně se podíváme do České Lípy, konkrétně do kina Krystal. Tam vás v 17 hodin a 30 minut čeká animák Odvážná Vajána. A ve 20 hodin můžete zajít na projekci filmu Smrtelné zlo v plamenech. Do olomouckého kina Metropol vás můžu v 17 hodin pozvat na film Tenkrát v Hollywoodu. V 8 večer vás čeká 8 hrozných a ve 23.15 Hanebný pancharti. Zatímco ve 2 hodiny ráno, ne úplně dneska, ale vlastně zítra, se můžete podívat na Pulp Fiction, to znamená Den Quentina Tarantina v Olomouci v kině Metropol. Do ostravského kina Luna vás můžu ve 17:45, tedy 17:45, pozvat na Scary Movie a ve 20 hodin na film Smrtelné zlo v plamenech. Do pražského butikového kina Přítomnost můžete zajít na nový film, chtěla jsem říct český film, ale jedná se o slovenský film s českou koprodukcí s Aňou Geislerovou v hlavní roli Pramen. Ještě jednou Pramen, 20 hodin 30 minut, Přítomnost, Butik Cinema Praha. Taktéž do Prahy, ale do letního kina můžete zavítat do kasáren Karlín, kde v 9 hodin večer bude projekce filmu Matrix.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: 12 hodin a 50 minut ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou a když ho budete ladit i nadále, tak se krátce po 13. hodině můžete těšit na ukázku z nové studovny. Ve studovně tentokrát navazujeme na minulý díl s novinářkou Veronikou Capákovou, kde jsme si povídali o nové knize Generační konflikt, kterou vydala se svým kolegou ze stejnojmenného podcastu Petrem Honzejkem. Psala ji částečně na Guatemale, kde se věnovala i španělštině. No ale na to si ještě chvilinku počkáme, protože teď nás do konce té 12. hodiny vysílací čekají třeba ještě Edův syn, Yellow Days a nebo přímo teď skladba Where's My Phone od Micky.

0: Tohle byl A$AP Rocky ve vysílání Rádia Wave a my se teď společně podíváme do studovny. Tam navazujeme na minulý díl s novinářkou Veronikou Capákovou, kde jsme si povídali o nové knize Generační konflikt, kterou vydala se svým kolegou ze stejnojmenného podcastu Petrem Honzejkem. Psala ji částečně na Guatemale, kde se věnovala i španělštině. Celou epizodu najdete už teď na webu wave.cz/studovna a ve svých podcastových aplikacích, ale teď si pojďme dát z tohoto dílu krátkou ukázku.
1: Žila jsem u guatemalské rodiny, u guatemalská mamka se jmenovala Lety a vařila strašně dobrá jídla. Bylo to úplně naprosto boží, měla jsem tam svůj pokoj, měla jsem tam i další právě studenty, takže nás bylo asi 6-7 a třeba po večerech jsme hráli hru, která se jmenuje Loteria a to je něco jako bingo. A byly tam takové jako španělské kartičky, takže i díky tomu, vlastně, že jsem žila v té rodině, jsem se dál učila španělštinu.
2: Měla jsi nějaký takzvaný kulturní šok, něco, co tě překvapilo na té kultuře?
1: Určitě, protože Guatemala je barevná, ale chaotická země. Tam jedete 30 km 2 hodiny autobusem a nejsou tam zastávky. Takže vy nevíte, kdy jede ten autobus. Vy tam prostě přijdete a počkáte a ten autobus buď pojede nebo nepojede. Ty ženy tam nosí furt stále tradiční guatemalské oblečení, tak je to takové jako krásné, protože je to úplně jiná kultura a zároveň tam ale vidíte jako velkou chudobu třeba. Vidíte tam tuktuky, se tam mísej, jsou tam plno marketů, kde každý něco prodává, každý se snaží, protože tam není moc práce. Takže lidé pak prodávají to, co třeba vypěstovali na svých polích nebo ryby, které chytili. A tak pro mě to byl jiný svět úplně.
2: Jak jsi mezi tímhle vším dokázala najít čas na psaní knížky?
1: No, byla to jedna z těch obětí, co jsem musela udělat, ale zas tak velká oběť to nebyla, protože já jsem si řekla, já jsem žila v městečku San Pedro, La Laguna, právě které je jedním z těch vesniček nebo městeček podél toho jezera Atitlán. A já jsem si řekla, že když teda musím tam psát, protože se jinak to nedá, tak aspoň si to udělám hezké a chodila jsem různě po kavárnách a tam jsem psala a většinou po večerech, po nocích.
2: Kdybyste chtěli vidět víc o knize Generační konflikt, tak si určitě pusťte ten minulý díl, kde jsme to probírali víc. Jsi mladá novinářka, lidi tě můžou znát taky z Instagramu, protože jak už jsme říkali, jsi součástí profilu Novinářky bez přetvářky. Pojďme představit ten váš projekt. Kdo jsou Novinářky bez přetvářky?
1: To je projekt tří mladých novinářek z různých médií. Katka pracuje v Seznam zprávách, Kristýna v České televizi a já tedy v Hospodářských novinách. A my se snažíme sdružovat lidi, kteří se zajímají o novinařinu, snažíme se ukazovat zákulisí novinařiny a práce v médiích, snažíme se ukazovat, že to je ta nejlepší práce na světě, kterou můžete dělat, ale že sebou obnáší taky spoustu strastí a starostí a nervů a tlaků, co musíte prožít.
2: Měla jsi to vždycky tak, že jsi chtěla dělat novinařinu?
1: Docela dlouho už jsem věděla, že bych to chtěla dělat. Někdy od 9. třídy nebo na základce už jsem strašně to toužila potom tuhle práci dělat. Dělat rozhovor s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv, to je úplně krásná věc.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 13:28 ladíte Radio Wave a jelikož je pátek, tak mnozí z vás možná máte nějaké plány na výlet, kratší či delší. No ale pokud zrovna musíte třeba zůstat v práci anebo prostě nemáte náladu a čas a finance někam zajet, tak vám rozhodně doporučuji takový malý výlet, ale v audiovizi. Tentokrát pořadu Casablanca. Už dneska v 19 hodin vás čeká další díl a tentokrát si bude Pavel Sladký povídat s šetřílkem, jak si říká tenhle low-cost cestovatel Pavel Wurm v novém podcastu. Říká, chtěl jsem zažít průšvih, vylézt na nejvyšší horu a jezdit po písku. Pavel totiž cestuje sice autem, ale super low-cost. Svým malým červeným městským autem jel například do Maroka i Arménie a na motoru svého auta se dokonce pokusil opéct karbanátek. Jak mu to šlo, na to se ho Pavel taky zeptá. Už dneska v 19 hodin v Casablance.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Anna Vaverková a Bariel, snívám s tebou. Pokud dneska nechcete jít úplně brzy spát, ale radši byste zašli někam za živým hudebním zážitkem, tak mám tady pro vás pár tipů.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Jestli se dneska někam vyplatí, tak je to rozhodně Brno. Můžete tam začít živou hudbou už odpoledne, a to konkrétně v Ponava Café v Art Baru. Čeká vás tam totiž denní stage v Ponava Café s projektem Something FM. Jsou tam různý DJs, workshopy, dokonce i inspirativní talky, tedy rozhovory. Už v 15 hodin můžete zajít na Chryzotyl a mnohé další. V Brně ještě zůstaneme, a to na legendární Flédě. Tam vás dneska večer čeká nápor syrového postpunku a folkového kutilství. Zahrají New Model Army, Polinoir a společně The Holy Spirit Smugglers. Koncert na Flédě v Brně začíná v 19 hodin. A v Praze zaměřte do Altenburgu 1964, kde vás čekají technáže ze všech stran. Ano, klubovka začíná už ve 23 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už Sofia Stell a Molly in the Club.

0: Tohle byla Robin se skladbou Missing You ve vysílání Rádia Wave. Je 13 hodin a 52 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. My se společně po 14. hodině podíváme na trošku psycha. V nové epizodě Psycha se totiž Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? Co rozhoduje u důvěře, proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství. No ale do konce 13. hodiny ještě žádná reality show nebude, to nás čekají jenom třeba Kelela a nebo za malou chvíli Brankos Bridge.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? Co rozhoduje o důvěře, proč nesmíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství? Celý díl Psycha najdete už v tuto chvíli na webu rádia wave.cz/psycho a ve svých podcastových apkách, ale teď už slíbená ukázka.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže tomu se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady reality show.
1: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už jsi 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně, jakoby dneska, že jo, ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden se má vlastně na to koukat.
2: Vladko nějak se jako hrozně, že jo, tím proslavil.
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Chtěl jsem zažít průšvih, vylézt na nejvyšší horu a jezdit po písku. Jsem šetřílek, říká low-cost cestovatel Pavel Wurm v novém podcastu Casablanca. Pavel necestuje sice autem, ale super low-cost. Svým malým červeným městským autem jel například do Maroka i Arménie a na motoru svého auta se dokonce pokusil upéct karbanátek. Jak mu to šlo a jak to celé dopadlo, to se dozvíte v Casablance v cestovatelském podcastu Rádia Wave už dneska v 19 hodin.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 36 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam můžete dneska zajít do divadla. Můj první tip je do nedivadelního prostoru, za to do velmi výjimečného prostoru. Představení se odehrává v Lipnici nad Sázavou, konkrétně v Hradu. Tam vystoupí dnes večer soubor současného tance 420 People, který přináší v rámci festivalu Taneční Lipnice 2026 show s názvem Smoke and Mirrors. Jedná se o solové představení tanečnice Francesky Anny Amante a zároveň solový koncert flamenco kytaristy Filipa Zubáka. Představení Smoke and the Mirrors v Lipnici nad Sázavou na Hradě začíná dnes v 19 hodin a 30 minut. Do pražského divadla Studia Alta, tedy na zahradu u českých loděnic, vás můžu pozvat na Organisms Democracy Prague, která začíná performativní přednáškou Who Will Kill the Winner. Ve formátu debaty druhů diskutuje tak divoký kanec s virem ASF o roli antagonistických vztahů v ekosystémech formovaných lidmi. Tohle představení, které se ještě jednou jmenuje Who Will Kill the Winner, začíná dnes v 19 hodin v pražském studiu Alta v zahradě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už nový Steve Lacy a SZA, Is It Cool?

0: 14 hodin a 49 minut a jak zpívá pode mnou Madonna Bye Bye Miss American Pie, tak já se s vámi taky loučím. Bye bye, zdraví vás Eliška Soukupová. Dnešní odpolední on-air vysílání se mnou končí, ale vy se rozhodně máte na co těšit, protože za malou chvíli mě tady ve studiu vystřídá můj kolega Michal Lurie, který tady s vámi bude až do 18 hodin. A hned začátkem jeho vysílání vás čekají třeba houpačky, tentokrát s Danielem Stříbrným, s dětským ergoterapeutem. Tak jo, mějte se krásně.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

pátečním odpoledním playlistu jsme se přehoupli do 15. hodiny a to znamená i změnu za mikrofonem. Po kolegyni Elišce Soukupové jsem tu já, tedy Michal Lirý, a společně proletíme odpoledním programem Rádia Wave až k 18. hodině. Po cestě nás neminou tipy na dnešní kulturní akce, vezmeme to taky přes podcasty Rádia Wave, poslechneme si Chudáčky s Petrem a Adamem, Houpačky, ty si dáme už za chvíli a řeč bude o ergoterapii. No a po 17. Hotspot o představách dospělosti. Co nás ale čeká hned teď je nedávná novinka jihokorejských zpěváků duo The Eight and Vernon a jejich single Singa Song. Pak tady taky vidím Laser Vikinga nebo Mamalarky. Příjemný poslech pátečního on airu vám ještě jednou od mikrofonu přeje Michal Lirý.

0: Taky za námi v 15 hodin a 19 minut, no a houpačky před námi. Daniel Stříbný je dětský ergoterapeut. Co tenhle obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máme doma přestimulované dítko? Co je to metoda parní válec a proč bychom jako rodiče měli být za vztekání vlastně trochu vděční? Na to všechno odpovídají nové houpačky a tady je z nich ukázka.
1: Přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám na sobě tašky, tlačím kočárek s druhým dítětem, spousta lidí.
2: Vedro je mi ještě.
1: Je vedro, jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako křičí, kope, leží. Všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechce jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
2: Že jsem se úplně rozčilila.
1: No, jako to, a co pak to dítě, jako, že jo, které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním a mluvila na něho klidným hlasem. Ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, a nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon se ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto. Má ten do toho mozku jako jde 0-0. Je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí. Takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit. Nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se bavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti fakt jim pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
2: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou. Ne?
1: Je. Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj a to je to, co potřebuju.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv.

0: Půl čtvrtá se nám přiblížila a s ní i první Kulturistán tohoto odpoledne. No a mrkneme se v něm na festiáky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Protože pátek a víkend už vlastně pomalu začíná, tak s tím startuje i spousta festivalů, tak se na nějaké z nich mrknem. Můj první tip míří do Vlčkovic u Votic, na statek Vlčkovice u Votic. Vlčkovice Fest dnes a zítra. No a dnes tam vystoupí dva Tigrů, Madhouse Express, něco, Mutanti hledají východisko, Přetlak věku nebo PPU ve Vlčkovicích u Votic. V Prachaticích v Kralově Vile probíhá Vivat Vila už s pořadovým číslem 6. Benefiční festival, jehož primárním cílem je záchrana významné funkcionalistické Kralovy Vily, se po roční pauze vrátila do jihočeských Prachatic už po 6. Akci organizuje spolek Živá Vila společně s českobudějovickým světadílem a táborskou jednotou. No a letos vystoupí třeba Bert and Friends, Hihiha, Holky, Miss Petty, Aida de Young, Athena Chlebová, Zafr 9, Marjorie a mnoho dalších. Poslední festivalová pozvánka míří do Boskovic, kde už probíhá 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Hudba, film, literatura, divadlo. Už od včerejška a poběží až do 12. No a dneska vystoupí Petr Válek, VVVčka, Nauza Orchestra, Past nebo Dorota Nvotová a taky Fish Basket.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer.

Raperka Baby Tate, ale taky Lenka Zbořilová aka Ivy Z a její Kingdom of Love za námi. A v silných interpretkách budeme ještě chvilku pokračovat s Olivií Rodrigo a její spoluprací s frontmanem The Cure Robertem Smithem. Potom zamíříme k našim slovenským sousedům s DJkou a zpěvačkou Nerájev, no a potom už medlenčtí Turnstile. To je hudba na následující minuty pátečního on-airu.

0: Američtí Turnstile doznívají v 15 hodin a 49 minut, no a posouvají nás tak do závěru první společné hodiny na rádiu Wave. Do té celé nás doprovodí slovenská hudebnice Tamara Kramar a pak taky duo Magdalena Bay. No a potom už Jamie XX společně se zpěvačkou Romy a Oliverem Simem načnou další program odpoledního On Airu.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kde má člověk na těle nejvíc bakterií? Co patří do správné ranní skincare a proč se Petr musí veřejně omluvit všem kamionákům světa? Chudáčci se věnovali hygieně, vrstvám toaletního papíru i dalším naprosto zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Než si ale ukázku pustíme, připomenu, že chudáčky můžete naživo slyšet o prázdninách na letní podcastové scéně v Trojském pivovaru, a to už 6. srpna. Takže tady už krátká ukázka.
1: Meješ si ruce po čůrání?
2: Samozřejmě.
1: Protože si močíš na ruce?
2: Tak potom už nemusíš mejt.
1: Dobře, víš, takže si meješ ruce po močení vždycky?
2: Vždycky.
1: Mm-hmm. Že já občas ne?
2: Fakt.
1: No občas ne, no.
2: Jako když cítíš, že to neukápne.
1: No tak jako občas prostě si jako si řík, protože se říká, že na Famfulánovi máš prostě mnohem míň bakterií, než třeba ve vousech.
2: Fakt. Jak kdo podle mě? Jako,
1: opravdu?
2: Fakt,
1: no
2: jo.
1: Tak protože vousy, třeba když máš dlouhý vousy, tak ty si nemyješ tak často jako moudí.
2: No záleží právě jak kdo.
1: Přece. Já si moudí méně
2: často. Ne, tak jsem to nemyslel, jasně. Takže vousy si moc nemyješ?
1: Když je mám dlouhý, no tak to prostě by si jako, taky si nemyješ vlasy.
2: Já nevím, já jsem vousy nikdy neměl, pojďme na to vůbec nenarážet, mě se to trošku dotklo teďka.
1: Ne, hele, samozřejmě prostě po velký potřebě si meju ruce úplně normálně vždycky, jo.
2: Jasně.
1: Ale, hele, přiznejme se, a čůráš do vany?
2: Co?
1: Ven s tím, tohle jsou
2: prostě,
1: takže to nepřiznáš.
2: Čurám ve sprše.
1: No jas, tak ježišmarja, tak jasně, tak máte sprchu, že jo?
2: No.
1: No já taky.
2: A tam čuráš?
1: Ve sprše?
2: No.
1: Občas jo.
2: A do vany proč?
1: Tak já vanu
2: je větší, trefí se.
1: Ne, já myslel sprchu nebo vanu, ne, podle jo, toho takhle, asi, co kdo zrovna má. Ne, jako, že by si specificky.
2: Já právě jsem myslel, záchod mám, ale to by přijde jaký zbytečná obtížnost. Pošlo to do vany.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Noga RS nás přiblížila půl páté a tím pádem i k slíbenému Kulturistánu, ve kterém se mrkneme na dnešní koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tady dvě brněnské pozvánky a ta první míří na Flédu, kde od 19 hodin proběhne koncert kapely New Model Army a taky Poly Noir and the Holy Spirit Smugglers. Nápor syrového postpunku a folkového kutilství. New Model Army, to je od punkové revolty přes vlivy severoanglického folku až po temný rok. Jako speciální host brněnský ensemble Poly Noir and the Holy Spirit Smugglers. Dark Country projekt Petra Polyho Pálenského od 19 hodin na Flédě. No a v Brně chvilinku ještě zůstaneme, akorát se posuneme do Ponava Café a taky Art Baru. V Ponava Café totiž už probíhá denní stage, DJs, workshops and talks. No a ta noční stage pak v Art Baru s projektem Chryzotyl 271, Dark Atmosphere, Techno, Bass, Ambient a Dark Rooms. No a poslední koncertní pozvánka je pražská na Altenburg, kde od 11 hodin večer probíhá klubovka. DJs Benza, Nesty Muraviová, Adama Tron, Terminus Technicus. To byly tipy na dnešní hudební akce a my už míříme zpátky do našeho odpoledního playlistu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tak to vypadá, že máme cukat.
5: To je první vražda, pokud se nemýlím.
6: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
7: Podivné zločiny.
8: Někdy se v mordparti řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
7: Složitá vyšetřování.
9: Podívej se na mě!
8: Sleduju tě.
4: Prosím.
8: Všechno je jinak.
10: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
7: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Dobrý.

Plzeňští Ida de Young doznívají v odpoledním vysílání Rádia Wave a před námi v playlistu jedna z nedávných novinek v naší hudební rotaci. Britský rapper Fimihen Utman Akinola aka Fimi Guerrero a jeho spolupráce s polsko-anglickým duem Bass Victim. Je 16 hodin a 43 minut a vy stále ladíte odpolední on air s Michalem Lyrie.

0: Americký písničkář Alex G nám začal uzavírat další hodinu. V těch zbývajících minutách 16. zazní Sondra Lerche nebo Myla a pak už odbije 17. a tedy i finální hodina pátečního On Airu, protože už v 18 hodin začne tradiční páteční videoherní quest s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem. A ti si pro vás připravili speciál s tipy na tu nejlepší herní muziku. Spousta herně hudebních tipů pro vlahé letní dny a večery. Takže pokud si stejně jako já užíváte soundtracky z herních hitů, tak určitě dejte poslech.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Společně s Led By Her a taky 1111 jsme odpálili program 17. hodiny v pátečním On Airu. Před námi nedávná novinka Charlie XCX, single Wink Wink, pak taky Hot Chip nebo brooklynský muzikant Hudson Freeman. To je ta nejbližší muzika a pak už přijde ukázka z nového dílu o Hotspotu. Nowadays,

0: Kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý? Sarah Abulkasim a Barbara Součková v novém díle Hotspotu přiznávají, že na tuhle otázku pořád ještě nemají odpověď. Společně zjišťují, proč se tenhle pocit, který zaplavil sociální sítě, týká tolika lidí kolem třicítky a jestli je to jen generační sebeironie, nebo se opravdu proměňuje samotná představa dospělosti. My si teď pustíme ukázku, ale vy už teď můžete celý díl hledat na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Mě hned na úvod tohle tématu zajímá, Sáry, jestli si přijdeš dospělá.
2: No to je super otázka, absolutně vůbec. Jako ta představa, že moje mamka měla v mém věku první dítě, je extrémně děsivá. Já si neumím představit, že bych teď měla někoho učit něco o životě, protože já sama nevím, jak 90% věcí funguje a pořád doufám, že přijde nějaký procitnutí, kdy teda najednou budu ten dospělý člověk, co má všechno pod kontrolou. Akorát, že vůbec, že jo, protože je to mýtus.
1: No, já jako to mám stejně, bych řekla.
2: No, tak pokračuj, co ty, Baru?
1: Mně přijde, že se ve mně tak jako rozpolceně bijou dvě takové jako osobnosti, protože někdy si přijdu svojí prací nucená dělat věci, co jsou extrémně dospělý a mám pocit i hodně zodpovědný, protože mimo Wave je moje práce taky spojená třeba s působením na vysoké škole a tam už jsem se transformovala do role třeba pedagožky, což je vlastně papírově hrozně dospělá role, ve který teda dovedu fungovat. Ale jindy si taky pořád přijdu jako taková furt dost random teenagerka, což už ale vlastně jako dost dlouho nejsem. Hodně věcí neznám, nerozumím jim, často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce. A hlavně, když třeba každý rok přijde na přetřes téma, jako je daňový přiznání, tak tam většinou někoho, kdo je ten takzvaný adult pro max, jako třeba naše úžasná paní z účetního oddělení, kterou tímto zdravíme, fakt potřebuju, no.
2: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak často vlastně ty Adult Pro Max ve svém životě vyhledávám, jak často jim volám, myslím třeba svoje rodiče nebo bráchu. A myslím si, že to mám vlastně hodně specifický kvůli tomu, že mám rodiče přes půlku republiky, takže nemám takový tendence jim volat, když se cokoliv pokazí, protože přece jenom s těma praktickýma věcma mi na dálku asi nepomůžou. A navíc jsem k tomu byla podle mě dost vedená a mám naopak velký problém si říct o pomoc. Vždycky se snažím všechny praktické věci zvládnout sama, i když vím, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří by mi s tím rádi pomohli. Ale zároveň si myslím, že taky hodně dělá už jenom to samotné vědomí, že ten telefon kdykoliv můžu zvednout, zavolat bráchovi nebo rodičům a oni mi vždycky pomůžou. Myslím si, že to vědomí nějaký záchranný sítě dělá hrozně moc. To přece jenom taky není samozřejmost.
1: Z mý zkušenosti, když to vztáhnu tady na tu nejbližší rodinou záchrannou síť, tak tam jsem si vědomá toho, že jsem měla velikánský štěstí a mám navíc tu síť hodně blízko u sebe, takže já jako asi jsem trochu víc konzultující, ale taky ne úplně ve všem, protože se jako snažím si možná i sama před sebou dokázat, že ty dospělé věci přece zvládnu, ale občas jsem prostě fakt úplně ztracená, jako třeba v případě těch daní, no.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Za

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Sosane nás přesunula k 17:30 a tím pádem i k poslednímu odpolednímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a mrkneme se na programy kin. V České Lípě v kině Krystal od 20 hodin promítají hororový thriller Smrtelné zlo v plamenech. V olomouckém kině Metropol už půl hodiny běží filmový maraton Noc s Tarantinem. Začalo to filmem Tenkrát v Hollywoodu, ale od 20 hodin stíháte 8 hrozných, od 11:45 večer Hanebné pancharty, no a ve 2 ráno začne promítání filmu Pulp Fiction v olomouckém kině Metropol. Přesouváme se do hlavního města, do kina Přítomnost. Ve 20 hodin a 30 minut nový film Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou Pramen. A poslední pozvánka je taky pražská a míří do kasáren Karlín, kde od 9 hodin večer v Letňáku budou promítat první Matrix.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
2: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Tame Impala doznívají 6 minut před 6:15. No a my ještě teď zamíříme na chvilku do naší zprávařské sekce, protože ukázalo se, že nejen mládež tráví čas u obrazovek. Nová studie ukazuje, že i rodiče mohou kvůli telefonům přehlížet svoje děti, které se pak cítí znehodnocené, odmítnuté nebo nedůležité. Termín pubbing vznikl před několika lety a označuje situaci, kdy člověk ignoruje své okolí, protože zrovna používá telefon. No a podle nové studie může mít takovéhle chování dlouhodobé negativní dopady, píše Guardian. Výzkum, který vyšel v červnu v recenzovaném časopise Frontiers in Psychology, zjistil, že rodiče a pečovatelé připoutaní k obrazovkám mohou u dětí a dospívajících posilovat úzkost a nejistotu. Výzkumníci oslovili 600 mladých lidí ve Spojených státech ve věku od 12 do 17 a zjišťovali, jak na dospívající působí situace, kdy se rodiče během jejich snahy navázat kontakt soustředí místo na ně na telefon. Mnozí respondenti potom uvedli, že se kvůli tomu cítí odmítnutí nebo nepodstatní. Jak ale upozorňuje server Gizmondo, výsledky studie netvrdí, že nadměrné používání telefonu rodiči samo o sobě způsobuje u dětí nejistotu. Nelze vyloučit ani opačný vztah. Tuhle možnost ostatně připouštějí i samotní autoři studie. No tak se asi musíme všichni zamyslet, jestli to nikdy přesně takhle neděláme, ať už v pozici rodičů, anebo jestli to nezažíváme v pozici dětí. Kdyby vás zajímaly detaily téhleté zprávy, najdete ji na našem webu v sekci Wave News. My už teď míříme zpátky do playlistu, protože před námi Fouché nebo Yves Tumor.

0: Americký hudebník Yves Tumor doznívá a šestá hodina se neúprosně přibližuje a my se tak ocitáme v závěru pátečního On Airu. Už za pár minut totiž začne videoherní quest speciální letní s tipy na tu nejlepší videoherní muziku, která nám naladí tu správnou letní náladu. No a quest pak vystřídá v 19 hodin cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým, který přivítal ve studiu jako hosta low-cost cestovatele Pavla Wurma. My už se teď musíme rozloučit, ale uslyšíme se hned zítra ráno ve víkendovém On Airu. No tak do té doby užívejte páteční večer. Ze studia na Vinohradské se loučí Michal Lirý. Čus.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: My sedíme za mikrofony, takže to možná nevidíte, nebo respektive určitě to nevidíte. Ahoj,
3: Šárko. Jestli to vidíte, tak teda klobouk dolů.
2: Ahoj, Lukáši.
3: Ahoj.
2: Ahoj, Šárko.
4: Čau.
2: Ahoj, Lukáš.
3: A ahoj, ahoj ten, ti, kdo nás vidíte, protože nás musíte evidentně pozorovat z nějaké střechy rozhlasové.
2: Je to tak, ale kdybyste nás viděli, tak zjistíte, že já i Šárka máme na sobě mikči.
4: Ale mě je docela teplo.
2: Mě teda trochu taky.
3: Ale tyjo, jsme hlavně barevně sladění, možná poprvé v historii Questu.
4: Počkej,
3: nebo nevím, nikdy
4: jsem
3: si tam
4: všim.
3: Ale všichni tři? Zároveň?
4: To je docela náhoda, no.
2: Je to zvláštní mít mikču v červenci, protože v červenci většinou člověk padá vedrem, ale jak se to sešlo, že dneska není zas tak úplně nesnesitelně, jako by bylo v předchozím týdnu.
3: A třeba bude, až si tohle budete poslouchat.
2: To je dost, to je
4: do pátku se ještě může leda co změnit.
3: Má se oteplit.
2: To je dost možný. Bojím se, že mikču budu muset zase nechat jako v šatníku až do nějakého září, října.
4: Teď jsme začali hodně britsky.
2: Fakt.
4: Mám pocit, že potlach o počasí je taková velmi britská záležitost.
3: Já, to je spíš potlach o mikči, ty máš rád prostě mikči, viď?
2: Já mám rád mikči.
3: Já úplně to na tebe vidím.
2: Já mám rád moc mikči.
3: Mikča kind of guy.
2: Nezačal jsem jen tak z bůh darma tohleto téma, protože dneska to bude letní speciál.
4: Myslím, že to bude o mikčách.
2: Ne, to si ponechám, neboj tohleto téma.
4: Nějaký podzimní speciál.
2: Nejlepší mikči ve hrách, top tier list.
3: Jo, ale tomu docela fandím.
4: Já taky.
2: Já už vím, která vyhraje, takže
4: tak.
2: Ale dneska to bude skutečně tak trochu o počasí, tak trochu o tom, co se zrovna teď nachází v kalendáři, a to je léto, jak jsem říkal, letní speciál, na který už jste od nás zvyklí, protože ho děláme pravidelně, každé léto. Loni jsme hodnotili pláže, ty virtuální teda. A dneska budeme hodnotit herní soundtracky podle toho, jak se hodí do léta.
4: Summer vibes.
2: Letní vibesy.
3: A vzhledem k tomu, že nemůžeme do záznamu hlavně dávat už tu hudbu, teda to jsme vlastně nemohli nikdy, ale tak to musíme, každý ten soundtrack, který vybereme, musí člověk nějak jako
4: zdramatizovat.
3: No, přehrát na pusu nějakým způsobem. A to, takže na to se těším obzvlášť dnes.
2: A nebo doporučuju, vezměte si papír, tušku, zapisujte si internetové adresy.
3: Ideálně, budeme
4: přeříkávat.
3: https://.
4: Lomítko.
2: .cz. Ale ne, dneska to bude o té herní hudbě.
3: Pardon, že do toho ještě technicky vstupuji, ale mohli bychom dát potom seznam těch soundtracků na web Wavy.
4: To
3: asi zvládneme.
2: To asi jo.
3: Nebo nedej bože, že se uděláme nějaký playlist.
4: Zase necháme na tu letní podcastovou scénu.
3: To je pravda, na kterou bychom měli pozvat.
2: Ano, 23.7. v 19.00, letní podcastová scéna v Troji.
3: Lístky ještě jsou, ale nejsou nekonečné.
2: Pozor,
3: jejich zásoba není nekonečná.
2: Čím blíž se bude blížit toho 23., tím víc bude cena nahoru, takže neotáhlejte.
4: Tím dražší budou, ale Summer Vibes taky budou.
3: A pak se o ně bude spekulovat, pak prostě budou takoví ti přeprodejci.
4: Já doufám, že překupníci nebudou kupčit s questovými lístky.
3: No, tak vzhledem k naší samozřejmě stoupající popularitě je to nevyhnutelné.
2: Přijďte za námi, přijďte si s námi popovídat, protože my tam budeme nejen táčet epizodu questu, ale samozřejmě tam budeme před i po, abyste si s námi mohli udělat třeba selfiečko.
4: A na to bychom právě mohli udělat ten playlist.
3: To je fakt lákavé,
2: nebo
3: lákat na selfiečka.
2: Nebo like.
4: Ale budeme si
3: s námi like?
4: Povídat.
3: Já si klidně s někým něco o lajku.
4: Já zvednu
3: potřeba.
4: Palec nahoru, ale budu.
3: Prosím.
4: Ale nerada.
3: Ale podle mě za to by někdo zaplatil.
4: To
2: a nebo si pokecáte prostě s náma. To je taky možnost.
3: To se může stát.
2: Nebo si můžete dát s náma něco dobrého na baru. I to se může. Alko i na
4: to se může stát.
2: Pokud já mám 18+, klidně alko, pokud já mám 18-, klidně ne alko.
4: Jardo, co je tvůj oblíbený letní nápoj?
2: Můj oblíbený letní nápoj? Já mám hodně rád věci založené na citronech, takže ideálně citronové něco, cokoliv.
4: A co je tvůj oblíbený letní soundtrack? Je také založený na citronech?
2: To bys chtěla vědět. Já to možná propálím na začátku, protože jako já mám jednu hru, která skutečně už se tady objevila v těch našich letních speciálech, jakožto mnou oblíbená věc. Je to hra Beach Life, v Americe známá jako Spring Break, a je to hra, ve které stavíte, je to tycoon, stavíte tam resort pro vaše návštěvníky, kteří si řekli, tak já bych chtěl někam na ty prázdniny, někam jako do tepla, někam k moři takzvaně. a oni odjeli k moři a tam na ně čekají žraloci a vy musíte ty žraloky odehnat. No, to je jenom v jedné z těch misí. V jiné misi třeba, jak musíte se potýkat s nedostatečně kvalitní vodou, takže všichni mají průjem.
4: Musíš postavit největší hrad písku.
3: To je úplně Sound of the Summer, musím říct za tím, Jardo.
2: No ale jako uznej, že i v létě takovéhle věci musíš řešit.
4: Beach life, faraonová pomsta.
3: Ano, ale úplně jsem to nečekal v díle questu, kde jsme doporučit letní herní soundtracky.
2: Je to tak, já o této hře nebudu mluvit o tom, co to je za hru, to je všechno, co jsem o tom chtěl říct, ale budu mluvit o tom soundtracku, protože ten soundtrack je složen z písniček, já mám rád písničkové soundtracky a tenhle ten výběr skutečně jako by měl znít na všech plážích světa, jako místo Pitbullů a
4: Copacabana,
2: Helen Vondráčkových a tak dále.
4: Tam tančí.
2: By tam měl znít tenhle ten soundtrack.
3: Nech si Facebook na doma, asi teď nemůžu spolu na tu melodii tohoto legendárního internetového hitu.
2: No, neznám tyhle ty legendární internetové hity, ale znám soundtrack.
4: Ty by měly být na soundtracku k Beach Life.
2: Ne, neměli. Soundtrack Beach Life je úžasný a je jedinečný a neopakovatelný, protože to je skutečně kompilace, něco jako bývaly takový ty kompilace Café Del Mar a podobný jako ty takový ty písničky, které nikomu nevadí, které z něj někde v pozadí.
3: Ty mě vadí úplně nejvíc, musím říct.
4: Ano, mě taky. No,
2: tak si představte, kdyby tyhle ty písničky vám nevadily.
3: Ok, to se může stát. Možná. Já ostatně mám nějaké soundtracky, které tohle zadání splňují ve skutečnosti.
2: Jestli bych měl doporučit jednu písničku z toho celého soundtracku, který je nabitej vlastně takovýma hodně tanečníma rytmama. Já nejsem úplně na taneční hudbu, proto jako mě vlastně překvapilo, že k té hře to dokonale sedí a občas jsem se ho pouštěl i samostatně, nejen jako...
4: A tančils?
2: Nebudu tohleto téma dál jako rozpitvávat, můžete si případně najít na internetu různá videa, která...
4: Zveřejňuji na svém kanále Jardův Beach Life.
2: No tak už je to propál, už to venku, dobře, děkuju. Tak doporučuji skladbu Phenomenon, která je fenomenální.
3: Stejně jako tvůj kanál Beach Body Moving.
2: Body Moving. Hmm. Mm. Takže to je můj první tip na úžasné letní hity, protože skutečně jako ono se to může zdát samozřejmě jako extrémně kýčovitý a on to kýčovitý je, ten soundtrack. Tam není jako žádná úplně klasika, která by přetrvala těch 20 let nebo víc než 20 let od vydání toho Beach Life.
3: Nebo která by pohladila.
2: To si nemyslím, ale která by přetrvala v tom, jakože na ní přísahá člověk, který jako má rád kvalitní hudbu. To není moc kvalitní hudba vlastně. Mm-hmm. Ale ten styl, ten vlastně ten vibe, který z toho extrémně vychází, který skutečně jako se snaží napodobit vlastně takové ty luxusnější pláže, ne úplně pláže, na kterých si lidé otevírají takhle ten alobal a v tom nachází řízek s nějakou okurkou.
4: Tak, no nejsme v Chorvatsku, no.
2: Úplně ne.
4: Jsou to Maledivy.
2: Možná i v Chorvatsku jsme, ale je to taková ta pláž, u který jako stojí takový ten vyhazovač, který říká, ty ne, ale ty můžeš.
3: To tak, se děje někde. To se...
4: Já vůbec nevím, Jarda jezdí na jiný.
3: Já do tebe vyhodím z pláže někde.
2: V mojí hlavě se to děje samozřejmě a děje se to hlavně v Beach Life.
4: To je za resort, řekni nám, kde ti takhle ublížili.
2: Ukažme si na téhle panence, kde ti... No.
3: Na tomto modelu, kde konkrétně tě vyhodili.
4: Na tomto klobusu.
2: Je to prostě takový ten vibe, krásné české slovo, té pláže, u které člověk si říká, tyjo, tady to stojí za to, tady chci bejt, místo té pláže, u který to jako řve extrémně a je tam taková ta nepříjemná atmosféra, kdy se tam všichni jako ožralí válej na zemi a všichni tam jako...
4: Dobře, tak na tyhle pláže taky nejezdím.
2: No tak to já taky ne, ale jako mám právě... Já moc nejezdím.

0: duní taky teda.
1: No tam to hodně duní.
2: Tak tohle nemá atmosféru Macháče teda.
1: Já přemýšlím, protože pro mě synonymem letní hudby je soundtrack k seriálu animovanému SpongeBob SquarePants. Což teda není jakoby taková ta našlapaná pláž, je to taková ta plážová idylka, kde srkáš jeden koktejl s deštníčkem, občas teda jakoby se dojdeš osvěžit do vody, ale nemusíš, můžeš jenom polehávat na tom lehátku, neběhají tam žádné děti, je tam prostě klid, moc se nehýbeš. A naštěstí SpongeBob se dočkal i nějakých herních adaptací, které mají neméně našlapaný soundtrack s takovýma těma prostě. To není Španělka, ta kytara, je to taková ta jakoby divně podladěná kytara.
2: Je to ta kytara, u který jako tak máš extrémně dlouhý zmáčknutí tremolopáčky.
1: Ano, ano, ano, přesně tahle ta kytara a na tom stojí celý ten soundtrack, takže doporučuju Battle for Bikini Bottom, jak se jmenuje tahle ta hra se SpongeBobem.
0: Ale ta výhoda, já teda nejsem si jistý, jestli si odvozuji správně, že to je surf, taková jako surf music, že tam hraje, surfová kytara.
2: Úplně ne.
1: Ne.
0: Ale kdyby ne, tak jsem tak mě napadlo, že
1: je to taková ta lenivá letní pohoda.
0: Jo.
1: Tropická.
0: Okay.
1: Není to jakoby česká diskotéka na Macháči.
0: Ne, tak to chraň Bůh.
1: Ale mohla by, protože tak se jmenovala tak jedna, ježiš, počkej, se jmenovala taková ta kapela. Už v osmdesátkách prostě byly populární a dělali covery, kde ten chlápek se dokonce snažil zpívat jakoby třeba indonésky a různýma jakoby dialektama.
0: Nemyslíš Dana Nekonečného?
1: Ne, nemyslím Šim Svistur.
2: Disco tým?
1: Ne, je to, znělo to jako nějaký příjmení.
0: Co jo?
1: Já to zkusím najít.
0: Zkus najít, protože vůbec
1: najít,
0: mi to nezvoní na žádné moje zvonce.
1: Takhle mi to vlastně Cezar tematicky zní. Počkej, já to najdu.
0: No, tak než najdeš, tak já dodám, že na mojí pláži by hrál nejspíš soundtrack z Monkey Islandu, protože to je pro mě taková ta hudba pro ty podivíny, co nejdou se hromadně bavit, ale sedí někde, buď sedí někde úplně v koutě ve stínu, pod nějakým dostatečně košatým stromem, anebo čekají na soumrak, až to slunce zaleze a pak vylezají oni, to jsem přesně já. Stran i jako, hele, jako já, to je moje oblíbená historka, kterou říkám jednak, protože můžu zaflexit, kde jsem všude byl, ale zároveň je to ta smutná pravda, že já jsem se spálil i jakoby, já jsem zároveň zmokl a spálil se, když jsem poprvé přiletěl na Fidži. To je moje prostě typ mé kůže, umožňuje.
1: Fototyp 1.
0: Ano, není to 0, ale je to v podstatě 0,7 podle mě, bylo tak něco umožňuje. I takové to kombo, takže za mě spíš ty pláže, kde potom klidně teče proudem rum, nebo se i děje něco posednění. Tak grok, ale v tom letě, to bych si spíš šetřil na ty opravdu monzunové měsíce, nebo případně nějaké ty další výpravy do nějakých šířek a dávek, kde je chladněji. Šárko,
1: já už
0: našla?
1: Jsem to prosím našla, dokonce je to ještě starší než ze 70. let. Ta kapela se jmenuje Kučerovci a jedním z jejich největších hitů je Reggae Reggae.
0: Tak to jakoby vůbec neznám.
1: Můžeme si pustit.
0: Ten hit jsem možná slyšel, ale jako Kučerovce nevůbec jsem netušil. Ještě mě napadlo jako Jojo Band a tak.
2: Kučerovci.
0: Teď to tady Šárka pouští a ani toto nerozeznívá mé zvony žádné. To se evidentně, jak se vyhýbám těm plážím, tak mě to dost to teda minulo taky. Ale
1: ty nemáš rád pohodu prostě.
0: Ne, vůbec. Já jsem největší odpůrce pohody v historii. Ne, já právě zažívám tu pohodu, u které hraje klidně nějaká taková karibsky laděná hudba, jakou právě složil Michael Owen a posléze i další jeho kamarádi, jako třeba Clint Bajokion právě pro sérii Monkey Island.
2: To je zvláštní, že se tady scházíme ze všech tří směrů, protože já respektuju oba vaše jako typy, ale jako vlastně bych je nikdy nevybral, protože by mě vůbec nenapadly, že jako nemám vlastně tuhletu nutkání jako tímhle směrem směřovat tu atmosféru na pláži, protože pro mě ta atmosféra na pláži je velmi solitérní, což jako je něco, co si asi Lukáši dovedeš představit, ale zároveň taková velmi společenská, taková velmi jako, že aby si všichni užívali vlastně tu atmosféru skrz zvuky. Ať už to jsou zvuky jako těch lidí, kterých tam není moc, a nebo té hudby právě. A u Šárky to cítím tak, že vlastně to užívání tvoje je takový jako na tom lehátku s tím oroseným nějakým koktejlem, který takhle stéká ta jedna kapka.
1: Jako ideální plážový zážitek je, nedotkne se mě moc vody.
0: Tak to naopak, když už teda bych na té pláži byl, tak bych spíš potřeboval, jestli dotekala voda než písek nebo sluneční paprsky.
1: Já mám ráda, když jsem celá ve vodě, ale nemám ráda takový ten přechod z vody na souš a obráceně. Že jako bych potřebovala, aby tam nebyl tento typ zážitku, kdy přecházím do vody nebo z ní vycházím a jsem olepená pískem a je to prostě hnus.
2: A vy byste oba dva byli na pláži? Já ne, já bych nebyl na pláži. Já bych koukal takhle z dálky na tu pláž a říkal jsem si, ah, to je příjemné. To je
0: ale já bych taky nebyl na pláži, ty jsi mě úplně vmanipoval na pláž. Ve skutečnosti víš, kde já bych byl, když už se řekne,
2: na lodi.
0: Jako vlastně proč ne, klidně taky, ale pro mě, když jsi přišel nebo jste jako vymyslel, že bychom mohli udělat tohle téma, letní herní hudba, tak mě automaticky naskočily soundtracky ke spoustě různých závodních her v čele s Outrunem. Pro mě definice herního léta, hudebně 100% a vlastně i dost do velké míry i vším ostatním, tak jsou prostě minimálně ty starší závodní hry, které prostě jasně, že pak přišly nějaké zasněžené trati a tak podobně, ale na začátku byla prostě buď jízda podél pláže, nebo jízda nějakým rozpáleným dnem a to mi zosobně třeba ten Outrun i tou hudbou.
2: Já ti do toho musím skočit, než mi to vyzobeš, protože já mám taky spoustu závodních her, ze kterých právě mám tu letní atmosféru extrémně zakořeněnou jednak skrz to, kdy jsem je hrál skutečně ty hry, ale pak zároveň jako v takovém tom, co tam je třeba použito za nástroje, jakým způsobem je tam pracováno jako s tempem té skladby a tak. A to jsou dvě série, respektive dvě konkrétní hry. Je první je Daytona USA, která má takový hodně zpívaný soundtrack.
0: Kam to, na co to mám dát? Jsi říkal Daytona, co?
2: Daytona Daytonu.
0: Aha, ok.
2: Daytona Daytonu USA, která má zpívaný soundtrack, který je sice anglický, ale zpívá ho japonský zpěvák. A je to takový jako rozkošně naivní. Je to rozkošně naivní soundtrack, ve kterém jako je extrémně, jako to jde na takovou tu první signální, jde to extrémně na komoru v tom, že skladba se jmenuje Blue Sky a zpívá se o tom, jak je krásná modrá obloha. Mm-hmm. Pak je tam skladba o tam, jakým způsobem může někdo předjet a být na prvním místě a pak je první a pak vyhraje. Mm-hmm. Tak to jsou, jako mě to extrémně jako konvenuje v tom, že prostě já ten můj pohled na svět je takový, snažím se být pozitivní a tohle to je extrémně super pozitivní soundtrack. A druhá hra, která má vlastně něco si z toho půjčuje, ale není to úplně jedna ku jedný, tak je Ridge Racer Type 4.
0: Hej, to jsem chtěl říct já?
2: No já vím, proto jsem to řekl první.
1: Tak to řekni.
0: A víš, jak jeho skladbu, konkrétně skladbu do Ride, protože co chceš jiného dělat v závodní hře než jet?
2: No, taky, ta je dobrá, ale já mám rád skladbu Motor Species.
0: Ta je taky v pohodě.
2: No vidě.
0: Šarko, jaká je tvoje oblíbená skladba ze soundtracku Ridge Racer?
1: Já jsem ho podle mě nikdy neslyšela, ani jednou, ale ještě než mi zase jako odplujete úplně někam jinam, tak jak se Jarda ptal, jestli byste radši byl na lodi, tak já jsem teďka byla hodně na lodích, protože jsem hrála skutečně ten remake Assassin's Creed Black Flag a tam teda musím říct, že ty prostě odrhovačky námořní, ty jsou pro mě synonymem totálního léta. Jako já chci být na té lodi, já si chci plachtit.
0: Což je dobrá zpráva, že teda v remakeu jsou zachovány.
1: Ano, ano, ano, ano. A mám pocit, že jich tam možná dokonce ještě víc, než jich tam bylo předtím.
0: Dobrá zpráva.
2: Uh-huh. Fakt? Já bych si ty Shanties úplně nespojoval s létem teda.
1: Já teda jo. A s jakým ročním obdobím by si spojoval?
2: No s létem rozhodně, ale jako s takovým tím pohodovým létem, u kterého jako vlastně mám dovolenou a nemusím nic dělat.
0: A teď o takovém mluvíme celou dobu, ne?
2: No právě, ale to právě ty Shanties jako nejsou pro mě.
0: Takhle.
2: To je prostě Shanty je pracovní písnička, jakoby, u který máš
1: Jardo,
2: dobře jako operovat pádlo.
1: Ale co chceš dělat
2: pádlo
1: s tím ožraným námořníkem? No, to je kdy jindy se setkáš s ožraným námořníkem, jo, než v létě?
2: To je, jo, jako jo.
1: A když jste na dovolené a tvůj kamarád se opije, tak...
2: Já takové kamarády naštěstí nemám teda.
1: To je moc dobře. Případně řešíš nějakou nešťastnou lásku, protože to je taky
2: pořád
1: každá druhá. No, to je taky každá druhá námořní píseň.
0: No, chtěl jsem dodat, že pokud byste potřebovali odjet do západu slunce, tak samozřejmě k tomu ty soundtracky těch závodních her fungují, těch, které jsme zmínili, to znamená Outrun i Ridge Racer třeba fungují docela dobře, ale pokud byste byli na motorce, a nemám teda vyzkoušené, to je jenom v mojí hlavě, kdybych jel na motorce, ale myslím si, že to sedí perfektně a kdo máte motorku a můžete to vyzkoušet a máte západ slunce, tak to vyzkoušejte.
1: Tak to je tím pádem soundtrack Aperils Road to Luxembourg.
0: Pochopitelně, ale tak ten se hodí úplně na jakoukoliv roční dobu, prostě to je tak univerzální hra a soundtrack. Ale já jsem chtěl zmínit Guilty Gear, XX, nevím, jestli to vlastně někde čte, A což je ono takhle, skoro nemůžete sáhnout vedle Hugi Otigiru, co týče soundtracku.
1: Provinilá tohle... převodka.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: Tak tam tak... je ten japonský hypermetal, ne?
0: Přesně tak. Já ani nevím, jak... no hypermetal tomu, na to možná sedí, ale je to prostě takový ten optimistický kytarový nářez, který zrovna v tomhle kontextu má pro mě nějaký letní vibe, jakože je to podle mě soundtrack do auta, ale ještě líp na motorku a já vlastně nevím, jak to funguje na motorce, že musíš poslouchat ve sluchátkách?
1: Ne, nemusíš, ale bude u tě mít další účastníci silničního provozu asi trošku radši, když...
0: Ano, motorky nemají repráky, ne?
1: Můžou mít.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Já vůbec nevím.
1: Můžeš.
2: No jako můžou, ale jak říkala Šárka, nikdo tě nebude mít rád s motorkou s reprákem.
0: Ale podle mě, když budete hrát soundtrack z Guilty Gear, tak se všichni nejdřív jako zarazí a co to zase jede a pak úplně, hej, to je skvělé a máme radost a náš život.
2: Ale většinou to znamená jako, jdu si po chodníku.
0: Jakože kočka nějaká naštvaná?
1: Ano, takhle zní motorky.
2: Ta motorka projede tak strašně rychle, že vlastně uslyšíš jenom jako asi dva tóny.
1: A má na sobě jak reprák, tak kočku.
0: Ale kdybych měl, můžu se tady svěřit s jedním svým snem, který nikdy nenaplním, protože jsem prostě líný si udělat, nebo nemám čas, nemám, no prostě se mi nechce dělat vůbec žádné řidičské oprávnění. Mm-hmm. Ale kdyby se to náhle, nedej bože, stalo, takže můžete být ve skutečnosti rádi, že tam nesměřu, tak bych si udělal, bych si řidičák. Sehnal bych si, klidně bych prostě na to obětoval ruku, nohu, ledvinu, sehnal bych si nějaký fakt uchvatný sporták, jakože prostě nějaké Lamborghini nebo nějaké Ferrari, takové to Testarossa, prostě fakt úplně ikonické, klasické.
2: Starý jako.
0: Staré, přesně tak, ježišmarja, ty nové mě vůbec nezajímají. A jezdil bych v něm zaprvé po městě, jako největší, teď nevím, jestli to slovo se dá, ne, radši nebudu říkat.
2: Žihadlo si chtěl.
0: Ano, největší žihadlo. Jezdil bych 30, dodržoval bych všechny předpisy a měl bych stažená okýnka a hrál bych z toho třeba soundtrack soundtranu. Magical Sound Shower.
1: Já mám naopak, je to vlastně docela blízko, já bych si pořídila kabriolet a jezdila bych
0: nebo,
1: takhle.
0: Nebo, přesně.
1: Přes léto.
2: Tak já
1: a
2: jsem
1: pustila
2: si...
1: bych všem svůj hudební vkus.
0: Ale krokem, jezdit fakt pomalu.
2: Tak já jsem z vás asi nejdál, protože já jsem si udělal řidičský průkaz.
1: A koupí si zmrzlinářský auto.
2: Krok jedna. Pořídil jsem si automobil, krok dva. Mm-hmm. Pořídil jsem si do ní autorádio, krok tři.
0: Neuvěřitelné. A co se stalo pak?
2: Vložil jsem do toho autorádia Bluetooth konvertor. Skutečně, moje první auto mělo Bluetooth konvertor, protože ještě to rádio nemělo Bluetooth jako připojení. Takže jsem jako tímhle tím způsobem to vyřešil, protože jsem tak strašně moc chtěl poslouchat soundtrack z jedné závodní hry, která se nemenuje Ridge Racer Type 4, nemenuje se ani Outrun, nemenuje se ani
1: Guilty Gear XX.
2: A Outchamrať, nebo jak se to jmenuje, ale ne, jmenuje se Forza Horizon 2. Protože ve Forza Horizon 2 je výběr rádií, které mají několik různých jako žánrů. Je tam taneční rádio, rockové rádio, je tam hiphopové rádio, je tam dokonce i klasické rádio. A je tam i normální pop, ale to je většinou takový ten pop, který jako poslouchat opravdu jako nechcete. Ale to taneční rádio, opět se vracíme k tomu, že možná objevuju něco, co v sobě mám, ani to nevím. Tak to taneční rádio skutečně jako opět slepuje všechny možné věci, které slepit může. Protože to je tak extrémně dobrý výběr pro právě tu závodní hru a zároveň pro ježdění v autě, aniž by vás to nutilo k tomu, abyste překračovali rychlost. K tomu, že si to pustíte a ono jako ono to třeba proběhne, má třeba nevím, 40 minut ten soundtrack a při nějakých dalších cestách to proběhne třeba 3x, 4x, ale vy si to vůbec nevšimnete, že to proběhlo 3x, 4x, ale pořád si to užíváte dokola. Jak to je strašně dobře vybráno, jak to vlastně tak extrémně dobře jde za sebou a extrémně dobře to doplňuje vlastně ten pocit toho, člověk má takhle položené ty ruce na tom volantu, jenom dává doleva, doprava, přidává, ubírá rychlost. Vlastně je to takové to léto v autě. Je to to léto, u kterého si řeknete, tak já bych někam zajel za hranice, někam prostě autem jako vyjel prostě a dal si tam jenom ten výlet. Vlastně ta cesta je cíl jako v takovém případě. A k tomu perfektně sedí. Quest. Na rádiu Wave. Lukáši, co je tvým neautomobilovým snem v rámci jako letních soundtracků?
0: No, spíš jsem se právě zamýšlel nad tím, že my jsme tady hodně popsali takové ty soundtracky, která na pláž, k vodě, k nějakému cachtání, k nějakému řízení, odjíždění do západu slunce, nebo jenom prostě kamkoliv nás napadne. Tak já si pak říkám, že jako léto taky pojďme být realističtí, ostatně ta šívená vlna veder, co nedávno udeřila, tak nám připomenula, jak léto může být velmi jako náročné i pro ty, kdo ho mají rádi, a to já nejsem, takže pro mě to bylo dvojnásob náročné. A říkal jsem si, že vlastně existuje taky takové jako léto, které vlastně v němž rozstávají nějak zábrany, v němž pak přichází třeba ten večer a je čas na nějakou letní neplechu a tak podobně. A k tomuhle mi strašně zase na první dobrou, podobně jako ten Outrun, tak mě vytanuli soundtracky od mého oblíbeného herního vývojáře, který zároveň dělá muziku k těm svým hrám. Dřív ji dělal se svojí, myslím, že byly trio, Archipelago, a teďka už to dělá sám. A je to chlapík, který si říká Cosmo D. A mohli jste od něj hrát třeba The Norwood Suites to byly, nebo Tales from Off Peak City. Off Peak byla vlastně jeho taková úplně první věc. A pak já bych hrozně doporučil záležitost Better Out at Club Low, která jednak všechno to jsou super zajímavé hry a hodně jako své rázné. Ale ty beaty, které tam znějí, tak to jsou... Ty by byly odpovědí, kdybych je tady uměl na tu hubu napodobit, tak to klidně udělám, ale dáme to tady do nějakého toho playlistu, ať si to můžete pak poslechnout, ale byly by přesnou odpovědí na to, co ty si Jardo říkal, jako co je ten jiný, ten, co je to alternativní léto. A já si myslím, že když jsem si to teď jako pouštěl před dnešním dílem, tak úplně jsem si představil takovou nějakou alternativní realitu, ve které je stejně příšerné léto, a vy se před ním jdete schovat do nějakého klimatizovaného nákupního centra, ale to centrum není jako, nevím takhle jak na vás, ale na mě už opravdu tahle ta místa působí velmi jako svíravě a trávím jich nejradši co nejméně času, oproti tomu, když mi bylo 10 a myslel jsem, že je to nejlepší místo na světě. A tak tohle by byly nějaké jako nákupní centra, kde by se prodávaly podivnosti a byly by tam zvláštní multiky, na které by se vysílaly zvláštní, jsou to vůbec filmy ještě, no prostě za každým rohem a v každém malém prostě krámku by tam číhalo něco znepokojivého, ale spíš jako v dobrém smyslu slova, ne jako hororově znepokojivého. A v takovémhle nákupáku by jako ten muzak, co tam hraje Vítalový, by hrál Cosmo D.
1: Mě asi jako zajímavě nahrál na soundtrack ke hře Paradise Killer, což je detektivka, která se přesně odehrává na takovém idylickém ostrově, který měl být traj, ale ve skutečnosti je to kapesní dimenze mimozemštěnů. Trošku se to zamotá, ale ta hudba, co tam hraje, tak je přesně taková jakoby podvratná a je to zase ta letní idylka z trochu jiného směru.
0: A dá se na to tancovat?
1: Dá se na to tancovat.
0: Že bych rád řekl, že to není jako, že tam zní něco. A je to přesně ten příklad, který ty si řekla, že to jsou prostě věci, které můžou být letní hity, jenom pro trošku podivnější léto než to klasické.
1: Případně samozřejmě můžeme ještě zabřednout do toho, když je venku 40 stupňů a vy teda jste si zapomněli zavřít okna, takže máte 40 i uvnitř, tak u čeho se můžete schladit, tak nějak aspoň zevnitř.
2: Zatím jsem tady já mluvil o hrách, které mají buď písničkové soundtracky, anebo to je takový to, vezmi si ten soundtrack a užívej si ho někde jinde než v té hře. Tak to platí, ale chtěl bych zmínit dva soundtracky, které si naopak jako člověk užívá v době, kdy v létě skutečně tu hru hraje, protože si myslím, že to jsou dvě letní hry. Jedna taková jako, u té se asi shodneme, u té druhé možná to budu muset trochu vysvětlovat. Ta první, u který to budu muset maličko vysvětlovat, tak je Donut County, což je taková velmi jednoduchá věc, ve který jako ovládáte díru. Tou dírou musí všechno propadnout. Co nepropadne, tak prostě tam zůstane a nakonec všechno musí stejně propadnout tou dírou. Takže...
1: Je to koncept, který rozvedl i film Všechno všude najednou.
0: A zároveň já teda tu hru neznám a Všechno všude mi připomněl, jsem to pořád ještě neviděl, to musím napravit, ale že to je oblíbený koncept, který zmínil David Lynch, aby se člověk nesoustředil na tu koblihu, ale na tu díru v té koblihu.
1: Ano, to mívalové z Donut County dělají.
0: Mívalové?
1: Ano. Jsou tam mívalové. Je to prostě nejlepší hra ve všech ohledech.
0: Už to úplně minulo.
2: No to bys měl napravit.
1: Dá se to hrát i na mobilním telefonu.
2: Dá se hrát dneska už skoro na všem, podle mě, jakože na všech platformách, které si dovedeš představit. A když to budeš hrát, tak si myslím, že bys se směl i zaposlouchat, že bys měl otevřít své uši.
0: To já mám otevřené do kořán pořád.
2: A že bys měl slyšet, co tam jako během toho hraní, protože to hraní není úplně jako, že by to bylo nějak navázané na léto, vyloženě, ale to, ta hudba vlastně a nástroje, které byly použité vlastně, tak jsou extrémně konvenují tomu, když to hraješ v létě, v letních měsících. A stejně tak, ta druhá, u které to zase tak asi vysvětlovat nemusím, tak je ne remake, ale původní z roku 99 hra Farao, což je budovatelská strategie ze starověkého Egypta.
1: Když si nemůžete dovolit zájezd do Egypta, tak si zahrajte Farao.
2: Buď.
0: Proč ne, veď?
1: Však jo.
2: Ale rozhodně nedoporučuju ten remake, kde jsou ty písničky taky, ale jsou jako jinak aranžované. Hmm. A ta jinak aranžovanost, ne, že by mi vadila to, že to není ono, že to není to starý, ale ty aranže z toho dělají úplně jiný skladby a dělají z toho věci, které si řeknete, pokud nemáte jako vlastně ten, tu průpravu z minulosti, tak si řeknete, a teď ti to nemůže vadit, to je skoro stejný.
0: Hej, to já jakožto člověk, který prostě přísahá na adlibovou verzi soundtracku k Duně, herní Duně, a k soundtracku, který ten, mimochodem jsem se nedávno zvěděl, že letos, myslím, dokonce zemřel Stefan Pick, docela pořád v mladistvém věku, tak to mě mrzí. A taky mě teda mrzí, že on si jako na stará kolena, nebo ty starší kolena přearanžoval ten soundtrack, prostě nahrál to s perfektními nástroji v moderní nějakém jako instrumentaci a mě to vůbec, ale jako posunulo se to tak někam jinam, že jsem ani nevěřil, že tak dobrá muzika, protože ten soundtrack je geniální, tak v takhle jiných jako zvukových úpravách může nefungovat, takže absolutně rozumím tomu, co říkáš.
2: Je to, jak kdyby mimozemšťani z vesmírný Odyssey si řekli, hej, to je super soundtrack z toho roku 99, uděláme taky takovej. A vůbec nepochopili ten smysl.
1: To se přesně stalo v Paradise Killerovi.
2: Ten soundtrack pro Farao je vynikající. Má přesně takový ty nástroje a rytmy, které byste asi čekali od hry, která se odehrává ve starověkém Egyptě, to znamená hodně perkusí, hodně takových jako nástrojů, které nejsou úplně dneska obvykle, ale dohromady to dává úplně skvělou egyptskou atmosféru a skvělou takovou jako vyprahlý písek atmosféru, protože pochopitelně ta hra se odehrává ve starověkém Egyptě, kde co nebylo u Nilu, tak to bylo jako v podstatě mrtvé, pokud to nebylo zrovna kolem nějaké oázy.
0: To bylo také u Nila všechno.
2: No, tam to bylo takový jako, tam to nebylo úplně snadný být u Nilu. Teď nevím, kam jsem mířil, ale to nevadí. Určitě jsem mířil k pramenu, anebo naopak deltě Nilu, protože jinam mířit nejde. Ale jako do dneška mám přesně takový to, a nevím, jak moc to bude fungovat na člověka, který tu nostalgickou slzu jako nezamačkává, ale mám prostě jako týden, kdy v létě se zavřu, roztáhnu ty žaluzie, aby jako nebylo, že prostě že tohle to neexistuje, ale roztáhnu ty žaluzie a zahraju si Faro aspoň pár misí, protože to je hra, která pro mě to léto symbolizuje. Jak tím soundtrackem, tak tím, co se v ní dělá, tím, jak to vypadá, tím, jak se to hraje, jak příjemný to je. Takže jestli byste si měli zahrát jednu hru z mých doporučení, tak doporučuju to Farao. Co ty, Šárko?
1: Co já?
2: No co ty?
1: No já přemýšlím, jestli mám takovýhle podobný nostalgický vibe a doporučila bych tu hru, jakoby když si nemůžete dovolit jet do této destinace reálně, tak aspoň si udělejte virtuální výpravu. A vlastně mě trošku napadá Stronghold Crusader, který je taky na poušti a taky jsou tam oázy a taky má, on teda nemá egyptský rytmy, je to trošku víc na východ. Teda Blízký východ, ale východ. A taky to má takovou pouštní vajbíček.
2: Když se ty zrnka písku takhle přesýpávají jako jedno od druhé.
1: Ano, ano. A když si Richard lví srdce a tví vojáci padají, protože na ně někdo lije horký olej z hradeb.
2: Nejlíbější kratochvíle.
1: Není to tak feel good jako ten Faroh, no, tam to budování většinou je prostoupené nějakým tím bojováním.
0: Mně se líbí, že teďka nedávno za dokonalostí jsem se účastnil jedné diskuze, nebo respektive někdo někde zmínil, že zatímco já, když jsem hrál Stronghold, moje velmi oblíbená, jak teda ten klasický Stronghold, tak i pak Crusader, tak jsem se to snažil prostě vybalancovat, aby mě tam ti moji podaníňovi rádi, aby to všechno
1: fungovalo. Ano,
0: já
1: jsem chtěl mít hlavně dobrou ekonomiku.
0: No a tady mi bylo jako vysvětleno, že ve skutečnosti stačí jenom ty lidi mít permanentně nalité a jenom prostě všechny ožírat a je pak úplně jedno, že mají hlad a cokoliv jenom. Základní poučka, i takhle funguje naše republika a mě to prostě nenapadlo.
2: To už věděli ve filmech Zdeňka Trošky. Hlavně musíme všechny ožrát. Pak už se to udělá samo.
0: Jako ten štáb, myšlím.
2: Ne.
1: Pak už je to všem všechno jedno.
0: Tak.
2: Co je pro vás takový jako synonymum, když se řekne jako letní soundtrack, tak co to jako pro vás musí obsahovat? Co je jako to základní ingredience? Nemusíte to vyjmenovat všechno, stačí jako jedna ingredience. Ani nemusí být hlavní.
1: Dobré vibes.
0: Ne, tak za mě to je buď... Ale... Má to ty dvě podoby, má to tu světlou a temnou stránku. Prostě světlá podoba nějakého idealizovaného léta, které z mého pohledu je idealizované tím, že já si ho užívám, protože v reálu si ho neužívám. V reálu prostě jenom čekám jako na smilování, až přijde prostě léto babí, alespoň. To mi přijde takový docela jako dobrý kompromis. Mm. Takže v tom idealizovaném letě jsou to skutečně vibes toho Outranu, a když by se to, a proto jsem třeba změnil ten Mankelin, tak já třeba mám rád zvuk vibrafonu a různých takových jako nástrojů, které zrovna v té karibské hudbě se objevují, takže ve chvíli, kdy to tam nějakým způsobem vibrafoní, tak já jsem s tím docela spokojen.
1: Dobré vibes.
0: No, nebo nějaké gamelany, přesně, gamelany to můžou být. Prostě javanské, indonéské a tak podobně nástroje. Za mě fajn. Když je tam nějaká mikrotonalita, tak tím líp. To mi trošku jako připomíná, že je šance na to vymanit se z toho západního konzumního pojetí léta. Nicméně, pak je ta temná stránka, které se teď s dovolením dostanu s jednou takovou zásadní otázkou, protože jsem si uvědomil v rámci přípravy, že můj velmi letní soundtrack je, a teď jsem zvědav, jakožto jeho velká znalkyně, jestli mi to budeš rozporovat nebo ne, tak jsou Vampire Bloodlines, protože moje léto je jedno velké Vampire Bloodlines za les před tím sluncem.
1: Ano, to jsem totiž už předtím na to narážela, jestli se jakoby nechceme taky schladit, protože já dost si přistihávám u toho, že poslouchám třeba soundtrack ke Skyrimu, který mám spojený s tím, že je tam trochu sníh a tím pádem mě to trošku jakoby duševně ochlazuje. A tím pádem ano, Bloodlines jsou docela dobrý tip, protože taky se ze mě v létě stává spíše noční tvor, který čeká, až prokleté slunce, které mě spaluje žárem dalších tisíců sluncí, zaleze a já budu moct vylez ven.
0: A zároveň tím, že se to odehrává v LA, ta jednička, což je prostě vlastně plážová slunečná destinace, tak mi přijde, že to je přesně taková ta temná, dusná. Já úplně, když bych si teďka pustil, ať už skladbu Hollywood, asi můj nejoblíbenější, nejenom z toho soundtracku, ale tak nějak celkově, nebo nějaký ty motivy, kde je nějaký beat, jako Santa Monica, tak já v tom slyším tu dusnou, nekonečnou noc, kdy prostě nejde usnout. Ale v tom případě nechceš usnout, protože to je ten jediný čas, jako upír, kdy máš šanci jako zažít nějakou zábavu.
1: Případně si pustíš Isolation z klubu a tak, to taky víš,
0: přesně
1: kam
0: tak.
1: To vede.
0: Ale za mě to fakt jako asociuje i ty nějaké tropické noci, vlastně, které tady zažíváme. Teďka nedávno jich bylo skutečně několik, kdy opravdu já ležím a nemůžu spát, protože v tomhle prostě jako není důstojné. Nebo chtěl bych usnout, ale přijde mi nedůstojné, že mi to počasí, že mi noční teploty nedovolí usnout.
2: Já čím dál tím víc. Mám rád takový ten vibe léto u babičky. Znamená,
0: a to je co za soundtrack, to mě teď zajímá.
2: No právě, já dojdu k tomu.
1: Že to není horké léto, Jarno.
2: Není. Je to polská hra dokonce. Takže a nemenuje se Zaklínač.
0: A myslím Agent Pničňák.
2: Taky ne.
0: Což je trochu takové léto u babičky.
1: To je hodně léto u babičky.
2: Ale jednak, pro mě to symbolizuje to, co teď řeknu, symbolizuje jako skutečný zážitek, protože já jsem tu hru poznal na jednom létě u babičky.
0: A bylo to v Poznaně, když je to?
2: Zároveň, nebudu komentovat, zároveň ta písnička, to není soundtrack, jako ten soundtrack je všelijaký, tam jako se skutečně jako ty rytmy a ty tóny vlastně a ta témata sam střídají velmi jako eklekticky. Ale jedna písnička z toho celého soundtracku, to je prostě symbol léto u babičky, protože tam na tom zpívají ptáčci, je tam na tom píšťala v rámci toho soundtracku. Jsou tam budovky. Je to takový ten vibe, kdy sedíš u řeky a chceš se strašně zvednout, ale nemůžeš, protože je ti hrozný vedro. Máš nohy namočený po kotníky jako v té vodě.
0: Jsi po kolena ve vodě?
2: A taky. A někde za tebou jako doutná jako poslední zbytky nějakého ohniště, který jste dělali včera večer a prostě dneska už na něj radši zapomenout, prostě dneska nebudem opejkat, dneska prostě je hrozný vedro na to, to radši si jako jednou takhle jenom rozlomíme ten meloun a budem dlabat meloun prostě. Mm-hmm. Já nemám rád meloun, ale představuji si, že takhle to nějaké. A ta hra se jmenuje R 2140. Je to vojenská strategie.
0: Ty jsem fakt si říkal, kam to dovedeme tuhle asociaci. A my jsme
1: je to polská hra, jsme v R 2140.
0: Dobře, ano, Jardo, pokračuj.
2: Celý ten soundtrack je samozřejmě extrémně jako techno, takovej ten jako, ale hnusný techno, jako podle mě jako už v roce 97 bylo starý, jako ta hra je z roku 97. Ale je tam jedna výjimka na tom soundtracku, skutečně jako jedna výjimka, takový jako extrémně zpěvný, melodický, taková tu, tyradury, tu, tyradury, jak jste říkal, že mám jako zapět, jo, tak to je ono.
0: Cením.
2: A to tyradury dělají ptáčci, jako v té písničce. A ty u toho posouváš ty tanky, takhle bouchají atomovky, tyradury.
0: A nedělají tyradury, tyradury, tyradury.
2: Nedělají.
1: To je léto u babičky.
2: Nedělaj, ale mohli by, protože tahle písnička je to konkrétně šestá skladba z toho soundtracku, která nemá, ten soundtrack nemá názvy písniček, to je track 1 až 9 a track 6 je právě tahleta letní, extrémně letní písnička, kterou si občas pustím jako v rámci toho, že si jednak chci připomenout trochu nostalgicky jako to léto, jednak si chci připomenout tu hru, protože mám na ní dobré vzpomínky, a zároveň jako takovým jako údivem si říkám, jak to někdo pustit pro boha na ten soundtrack.
1: Lukáši, nepřipadá ti, že má Jarda trochu úžeh?
0: Jako asi z všech těch výbuchů v RT 2140 to je, tak myslím, že tě to trošku ožahlo, ale zase cením ten entuziasmus, to jako musím říct, že myslím si, že nebo ty jediný takový jako já jsem si říkal, jestli tu hru zmiňovat, ale teď, protože je akční a jsou tam výbuchy, ale teď jsi mi vlastně dal Biankoše. Ještě navíc teda váže k filmové licenci, která je inherentně vánoční, takže to hodně jako se hodí. Ale když jsme, zároveň jsme Jardo nedávno, není to tak dávno, jsme jeli v autě a hrál nám soundtrack z Die Hard Trilogy a tam je jeden track, já si teda bohužel nepamatuju, kolikátka to je, ty si to možná vzpomeneš, ale je to ten pseudo hip-hop rap něco, kde se jenom opakuje, abych citoval, protože to slyšeli moje uši tehdy, nevím, 13-leté, nebo 15-leté spíš, no, ještě možná trochu starší, ale pořád je to takové to misheard lyrics, já tam prostě jenom slyším I'm Boogie, Boogie, I'm Boogie, Boogie, a vůbec nevím, co se tam reálně jako ozývá, ale to je za mě takový ten soundtrack té letní betonové džungle, sídlišní léto, je za mě I'm Boogie, Boogie, .mp3.
2: Quest zavináč, rozhlas.cz, ano, vím, bohužel vím, snažím
1: já
2: se to,
1: snažím no, se to, teďko to
2: přebít
1: to
2: tou vzpomínkou na Bogi. Track 6.
0: Dobře, dobře, a nevím, či to budeš přebíjet ty, Šárko, teda.
2: Šáké bogy, to
1: já,
2: už.
1: Já si dám další letní drink s parapličkem a pustím si SpongeBob.
0: Jo, SpongeBob.
2: Jestli jste taky bogy, tak quest zavináč, rozhlas.cz, napište nám, co je vaše bogy. Nic než boogie, boogie, boogie.
0: Ještě tam hraje ta hukačka, že jo, policie nic tam ozývá, ale tu nemám naštěstí.
1: Sound of the police, sound the running.
0: Jestli to náhodou není ve skutečnosti.
1: Já myslím, že...
0: Softwarová policie. A my budeme dělat, ne? On boogie, boogie.
1: Tohle to je letní policie.
0: Jo, letní policie.
2: Užíváte si to strašně léto, děcka.
0: Počkej, tady prostě seržant Nekonečný.
1: Ráj na zemi.
2: Kapitán Paraplíčko. Tak doufám, že jsme nám trochu osvěžili tohleto úmorný, horký léto.
0: Já úplně vidím, jak lidi hromadně ruší ty lístky na letní podcastovou scénu.
2: Já myslel, hromadně klikají na 5 hvězdiček našeho podcastu.
0: Kdo ví?
2: Kdo ví?
0: Jako 5 hvězdiček, že už máme, že po nás jdou všechny policie světa.
1: No, já myslím, že by měli za tuhletu epizodu.
0: Asi ano, no.
2: Já myslím, že jste si to užili, protože my jsme si to užili a že jsme na vás trošku přenesli tu letní atmosféru. Zase za týden se budeme těšit. Asi na vlnách, dá se říct.
1: Rádia Wave?
2: No, nejen Rádia Wave právě. Na vlnách karibských oceánů a moří.
0: To je pravda, vyrážíme asi do vln, dělat vlny.
2: Poslední díl před létem, před letní podcastovou scénou v Troji, ještě jednou řeknu 23.7. 19.00 letní podcastová scéna Pivovar Troja. Je to hnedka vedle zoologický, takže můžete dojet jako na plameňáky a pak jako až dostatečně vidíváte na plameňáky, tak můžete přeběhnout asi 100 metrů někde u vody jsme.
0: Nepoznáte rozdíl, budeme stát na jedné noze.
1: No. A jsme růžový.
2: Ano.
1: Zvlášť ukáže, když zůstane na sluníčku.
0: To je pravda.
2: Mějte se krásně. Čau.
0: Čau.
1: Čau.
3: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Jsem moc rád, že si dneska budu moct povídat o motocestách s mým dnešním hostem, což je Pavel Wurm. Ahoj.
3: Ahoj, Pavle.
2: Který se ke mně dostal krásným způsobem. Přišel e-mail, mluvil jsem s Želvákem?
3: Jo.
2: Mluvil jsem se Želvákem a ten mi říkal, že bych se ti měl ozvat. Tak já jsem se ozval, navnaděný tím, co v e-mailu stálo. Pavel se upřímně divil, že o to je vím zájem a že ho chci potkat tady ve studiu Rádia Wave, ale brzo uslyšíte, že to všechno mělo dobrý důvod. Jsou to cesty do Iránu a do Maroka, o kterých se budeme dneska bavit, takovým malým městským červeným autíčkem, který tobě slouží i pro pracovní účely, protože děláš výškové práce, je to tak?
3: Je to tak.
2: Ale jinak to autíčko vypadá dost nevhodně na to, aby s ním někdo jel do Marocké pouště nebo do Iránských hor a podobně.
3: No, tak bylo to auto, který je jako dělaný jako městský auto pro studenty. Je už 30 let starý skoro, má 4 místa, ale a jedno má motor, co má 43 kW, ale mám ho už tak dlouhou dobu, že vlastně jsem zjistil, že je docela spolehlivý, a když jsme ho zahlídli na jedné instagramové stránce, že s tím vlastně kluci z Francie, myslím, jezdí do Maroka do pouště, tak jsme s kamarádem se rozhodli, že to musíme zkusit taky.
2: A jak to dopadlo?
3: No, dopadlo to dobře, po cestě nám odešly ložiska a to byl v podstatě jako jediný nějaký větší problém. Pak nám na jedné benzínce začal týst benzín, když nám zakovali plnou nádrž, protože ono je vlastně původně na plyn, ale zrovna v Maroku plyn neměli nikde, takže nám museli dotankovat plnou a tam to vyteklo asi 3 litry nebo kolik. Ale dopadlo to vlastně všechno docela dobře. Jako no. A to mě právě přimělo k tomu potom vyrazit dál a to jsem letos byl v té Arménii.
2: Co se mi líbilo, nebo co mě zaujalo, je, že když jsem na videozáběrech viděl, že jste s autem v nějakých potížích, konkrétně teda teďka mluvím o té cestě do Maroka, tak se tomu vlastně dost smějete, ty i kámoš.
3: Jo, tak my jsme to tak brali, my jsme tam jeli zatím, jakože jsme chtěli zažít nějaký ten průser, nějakou situaci, kterou budeme muset nějak řešit. Nechtěli jsme úplně pohodu, jako kdyby jsme chtěli vyrazit jenom někam na dovolenou, tak si vezmeme nějaký jiný auto, ne tohle.
2: A jaký jste měli konkrétně plán? Teďka ještě zůstávám u toho Maroka, kromě toho, že chcete dojet až mezi velbloudy do pouště na písek.
3: No, vlastně tohle byl hlavní plán. Já jsem měl teda pár takových bodů, který jsem chtěl splnit. Tak první bylo vařit si něco na motoru nebo někde jako to po cestě. Pak jsem chtěl na snowboardu jezdit po těch dunách písečných. Mm-hmm. A chtěli jsme vylézt na Jebel Toubkal.
2: Aha. Nejvyšší horu.
3: Doufám, že se tak vyslovuje teď.
2: Ano, jo.
3: Ale tam v roce 2014 zabili nějaké dvě evropské turistky a od té doby se vlastně po té hlavní trase musí jít jenom s průvodcem, a protože my jsme docela jako šetřílci, tak jsme chtěli vyrazit jako někudy, kde nás nebudou kontrolovat, tak jsme vyrazili vlastně z druhé strany, od jezera teď si nevzpomenu, jak se jmenuje, ale,
2: nevadí.
3: Ale nebyl to úplně dobrý nápad, protože ono tam jako v březnu i v té Africe sněží, takže přes noc nám tam nasněžilo a když jsme se snažili vyšplhat nahoru, to byl nějaký pašerácký stezky, které ani nebyly značený, tak jsme se brodili po kolena ve sněhu a nezvládli jsme to. Jako no. Protože jsme chtěli vyjít nahoru a pak se zase vrátit a to bychom nedali za ten jeden den.
2: A když říkáš, že jste šetřílci, tak kolik tě to stálo, ta cesta? Nebo jak jsi to plánoval, z kolika penězi si vyrážel, nebo nějaký budget?
3: No, my jsme si jako vařili po cestě dost často a mám pocit, že i s trajektem nás to každýho stálo nějakých 18 tisíc asi.
2: Jo.
3: Myslím, že to bylo nějak kolem.
2: Na měsíční cestu?
3: No, 3 týdny tohle bylo.
2: 3 týdny. Jo, jo. Jak to bylo s tím vařením v motoru? Já jsem viděl, jak vkládáte karbenátky do alobalu a následně přikládáte k motoru. No. Takže fungovalo to nebo ne?
3: No, nefungovalo. My jsme, a hlavně úplně poprvé, my jsme přijeli vlastně trajektem do Ceuty a už tam jsme si koupili to mletý maso, že to dáme ještě před hranicema a pak nám došlo, že kdyby asi viděli v motorovém prostoru něco v alobalu, že to nebude úplně dobrý. Takže jsme to maso měli ještě vlastně nějakou chvilku v autě, než jsme se přes ty hranice dostali. Pak jsme to tam dali na vodovodní trubku a počítali jsme s tím, že 9 hodin pojedeme, že by se to jako při té teplotě nějakých 100 stupňů si myslím, že to mohlo mít, že by se to mělo uvařit. A neuvařilo. Dorazili jsme před pohoří Atlas a když jsme to rozdělali, tak to bylo syrový.
2: Bylo to mě. A ochutnali jste to?
3: Tak ochutnali, no, protože jsme neměli žádný jídlo v ten moment, ale nedalo se to jíst.
2: No tak asi by z toho byly dost jako značný potíže žaludeční, kdyby na to přišlo, ne?
3: Kdyby je to tak. No,
2: my jsme jedli měli syrový maso.
3: Jsme právě z toho důvodu si vařili, že jsme měli docela strach tam jíst nějakých těch vesničkách a to, když jsme slyšeli jako známí, co tam byli, že měli docela střevní potíže a když člověk spí v autě, tak tohle úplně zažít nechce, tak jsme se tomu snažili vyvarovat a nakonec jsme teda jedli syrový maso, no, chvilku.
2: Spali jste jenom v autě?
3: Spali jsme jenom v autě, no. Jeden den nás tam vlastně u těch dun? U těch dun, já jsem teď zapomněl ten název. Nás tam odchytl nějaký Maročan na skútru, že tam má kemp a že chtěl za to docela dost peněz, už nevím, jestli to vycházelo třeba na 500 na jednoho. A to jsme mu řekli, že jako určitě nechceme. A pak nám řekla, ale my tam máme aspoň sprchu, jako to, a ono byla zrovna písečná bouře, jako, takže ono se to celkem hodilo. A tak jsme tam teda zajeli k němu a přespali jsme jeden den u něj. Jako. Sice jsme furt spali v autě, ale měli jsme aspoň tu sprchu.
2: Jo. Jak moc jste zajížděli do měst v Maroku? Do těch větších teda mám hlavně na mysli, nějaký Marrakeš, Tanger, Fes a tak?
3: Snažili jsme se tomu vyhnout, no. Byli jsme akorát v Rabatu a tím jsme jenom projeli, protože ono nám pršelo a nás to moc nelákalo, my jsme spíš jako byli na tu přírodu a ty města úplně, jako potom, když jsme se vraceli, tak v Ceutě jsme se tam bavili s nějakým člověkem v pizzerii a ten nám říkal, že tam je nějaký město, který je celý modrý, hned u hranic vlastně s tou Ceutou. A toho jsme pak trochu litovali, jako no, ale my jsme měli docela omezený čas, protože jsme potřebovali zase do práce.
2: Jak to teda bylo nakonec s tou pouští, užili jste si ji?
3: Užili. Zapadli jsme tam, my jsme původně chtěli si tam trochu jako zařádit v těch dunách, ale zapadli jsme asi hned po 300 metrech, tak jsme si to potom rozmysleli, jsme to tam z toho hrabali asi hodinu. Během toho tam k nám dorazil nějaký chlap s terénním autem.
2: S terénákem.
3: A že nás vytáhne, tak jsme měli radost, že nám konečně jde někdo pomoct, tak když jsem začal přivazovat lano, tak po nás chtěl najednou 100 euro. No, tak to jsme se jako naštvali, poslali jsme ho do háje a on už jako začal smlouvat, že jako by mu stačila i stovka těch jejich
2: dirhamů.
3: A už jsme, jako jak jsme byli naštvaní, že tam si jenom vydělá peníze, tak jsme ho poslali do háje, nějak jsme to tam tu vytlačili. No.
2: A místňák to teda bylo?
3: Místňák. Oni tam na tomhle asi vydělávají docela dost, no, že tam jezdí. Tam v podstatě všude, kde jsme někde zastavili, třeba si jenom vyfotit výhled, tak za náma hned někdo přišel a něco se nám snažil vnutit. Jako.
2: Něco prodat aspoň.
3: Jo.
2: Aspoň čaj, ne?
3: No, spíš to byly geody dost často, že to tam někde.
2: Jo,
3: jako,
2: jo, no. Kamení.
3: A tak to bylo aspoň hezký, jako to jsem měl suvenýr domů, ale bylo to občas už trochu otravný, jako když fakt všude, kde jsme si hledali nějaký místo na spaní nebo něco, tak tam za náma někdo přišel a hned nám něco nutil.
2: A takže nějaký kámen si skoupil, jo? Barevný.
3: Koupili jsme si s kámošem geodu a pak jsme doma zjistili, že ona byla krásná, jedna byla modrá a druhá taková zlatavá a pak jsme doma zjistili, že oni to jenom obarvili,
2: že to je přibarovaná věc.
3: Docela to vybledlo, jako.
2: Jak jste zvládli nějaká, nevím, vyšší sedla v Atlasu a takhle? Na to auto fungovalo dobře?
3: No, jako nefungovalo úplně dobře, museli jsme jezdit na jedničku, ale vyškrábali jsme se všude. A tam bylo docela zajímavé, že jsme jeli třeba pro úplně krásný silnici či sproudový a najednou skončila a byla tam jenom hlína a šotolina. Jako, vždycky udělali úsek a pak se rozhodli, že přestanou. Nebo. Jednou se nám dokonce stalo, že jsme jeli po té asfalce a pak jsem zjistil, že jsem na čerstvě položeném asfaltu, že tam na mě někdo něco má. To mě docela blbě odhodl.

0: z Tajska domů do hranic na Moravě právě.
1: To bude asi, jo. Si to trochu poplet.
0: No tak, tak ho zdravíme, když jsi tady na tvojí sesli tady ve studiu Hrádě bych taky seděl a o téhle taškařici i o některých dalších vyprávěl, takže návaznosti vznikají.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Test.
1: Flow, I like that.
2: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Dneska se bavím s Pavlem Burmem o jeho cestách, jeho autíčkem. Probrali jsme Maroko a teď se posuneme na Blízký východ. Arménie teda byla hlavní cíl té cesty.
3: Ano.
2: Jak jsi to pojal, jak jsi to naplánoval, nejenom teďka vzhledem k tomu autu, kterému je těch 30, ale taky jako čistě geograficky. Turecko, Irán, Arménie?
3: Ne, Turecko, Gruzie a
2: Turecko, Arménie. Gruzie, Arménie. No, takže Irán jsem do toho zamotal chybou. No tak jak tohle probíhalo, jak ses na tuhle cestu připravoval, protože na ní si vyrazil sám?
3: No já jsem původně měl taky s kamarádem, s tím, se kterým jsem byl v tom Maroku, ale pak to nějak nevyšlo, že se mu to nehodilo.
2: Asi snět nějaké nedopečené karbenátky a nemohl jet, jo?
3: No. A já jsem pak teda jako měl trochu jako obavy jet sám, tak jsem scháněl někoho na cestovatelské skupině na Facebooku. A tam se mi sice pár lidí ozvalo, ale vždycky, když jsme se měli třeba sejít někde a jako trochu se poznat aspoň, protože jet s někým na 30 dní jako pryč takhle úplně na blind, to mi přišlo až moc jako to, tak to nikdy nevyšlo. A pak jsem si i vlastně řekl, že ve výsledku, když tam prostě někoho vemu, tak se nebudu starat jenom o sebe a o auto, ale určitě ještě i o toho třetího, takže jsem pak trochu sobecky teda vyrazil sám. No.
2: Takže jsi schopný hazardovat s autem, ale ne se spolujezdcem, ne s tím, koho vezmeš dovnitř.
3: Tak ono, ta chemie v tom autě dělá dost. Jako.
2: Jo. No, jak ty nabídky vypadaly teda mimochodem? Já se na to ptám i z toho zájmu, že já jsem tohle vlastně nikdy pořádně nevyzkoušel. Nikdy jsem jako nescháněl někoho nějak těsně před odjezdem. Jako byl jsem ve skupině, která přibrala někoho, koho jsme znali málo. Sešli jsme se prostě dvakrát, třikrát. Naplánovali jsme věci, ale byli tam čtyři lidi, co se znali a jeden nováček. Nikdy jsem jako nescháněl někoho, ať už holku nebo kluka, se kterým bych jako se byl ochotný na 4 týdny zavřít do auta. No.
3: No, na sociální síti jsem prostě dal příspěvek na spolucestovatelskou skupinu, dal jsem tam pár fotek právě z toho výletu do Maroka, popsal jsem, nakolik si myslím, že to tak vyjde a jak dlouho to zabere. To mě tam jako dost lidí kritizovalo, že tolik rozhodně cestovat nemůžu takovou dálku.
2: Jako, že se to nedá,
3: že se to nedá.
2: Že musíš přitlačit na penězích, aha, jasně.
3: A pak mi pár lidí napsalo, ale jak říkám, nebylo, nikdy z toho vlastně nikdy nic nevzešlo, ani jsem se pořádně s nikým nesešel, no to...
2: No, protože někdy ty odpovědi jsou trochu bizáry. Někdy se člověk dočká právě jako dobře míněných, ale nevyžádaných rad právě ohledně peněz nebo čehokoliv dalšího. Někdy samozřejmě ty rady užitečné být můžou. Někdy je to trochu seznamka a někdy je to prostě pure bizár, no?
3: No, právě mi pak psali lidi, že by třeba chtěli vždycky být jako druhou noc na hotelu nebo tak a to byly úplně, právě tohle byly přesně věci, které jsem úplně nechtěl. Já mám rád to cestování prostě jako s nízkým rozpočtem a tohle jsem do toho moc zahrnout nechtěl.
2: No a taky si teda sedal do auta sám a v době, kdy mezinárodní situace právě v tom Iránu, který jako nebyl teda přímou součástí té cesty, ale prostě je hned vedle, se začínala trošku hrotit.
3: No, ještě to nebylo tak hrozný. Bylo to tou dobou, jako už tam byly nějaký spory, ale nevypadalo to na žádný konflikt, jako vyloženě. Jo. No a právě já jsem se pak vrátil a asi 6 dní potom začaly na Irán dopadat rakety. No a vlastně i v okolí něco dopadlo, myslím, i do Turecka, že to. A máma byla ráda, že už jsem doma, jako. ale vrátil jsem se akorát, no, jako, ale zase na druhou stranu už jsem se vracel, jako potom cestou zpátky jsem je vlastně přes Turecko do Řecka a chtěl jsem si projet trochu i Balkán, takže jsem byl vlastně v Albánii, v Černý hoře, v Bosně a pak Chorvatsko domů, no.
2: Jo, takže už jsi byl prostě na cestě jakoby mimo trošku ten region, že tam byla ještě taková jako nárazníkový týden, jo, nebo tak. No a když jsi teda vyjížděl, tak měl jsi z něčeho obavu? Z toho, že jsi sám, nebo že na auto budeš sám, nebo cokoliv dalšího jako spojeného s trasou, nebo čímkoliv?
3: No, měl jsem obavy, měl jsem docela dost obav, ale snažil jsem si to nepřipouštět. Jako úplně z začátku jsem měl i docela strach jako z lidí, když jsem třeba první noc jsem vlastně spal v Bělorusku, v Srbsku, jo. V Bělehradě, proto jsem se spletl.
2: Okay.
3: A tam jsem spal na parkovišti, kde vedle mě zastavilo auto a bylo tam asi 3 hodiny, jako, tak jsem měl takový jako blbej pocit, že by mohl jako něco zkusit. Ale byly to v podstatě jenom předsudky. Jako, no, ve výsledku potom jsem, čím díl jsem cestoval, tím víc jsem zjišťoval, že ti lidi jsou hrozně přátelští jako všude po světě, že to je fakt, to jsou všechno takový předsudky a že mají lidi strach zbytečně.
2: No ale auto přijelo, na 3 hodiny si stouplo vedle tebe a pak odjelo, jo?
3: No oni tam byli ve dvou a asi si povídali, já nevím. A pak odjeli teda, no. Jako byl jsem nervózní.
2: To nevypadá úplně na klidný spánek, rozumím. I když se vlastně vůbec nic neděje třeba. No.
3: A pak už to bylo všechno. Pak jsem vyrazil přes Bulharsko do Turecka. Tam jsem měl trochu strach na hranicích, protože jsem jako slyšel, že to tam bývá docela, že tam jako dost prohledávají a že to tam trvá dlouho. No, měl jsem jako docela oprávněný obavy, protože mi tam zabavili dron, co jsem měl sebou. Přitom jsem si jako hledal na ministerstvu zahraničních věcí, že s dronem tam můžu, jako že nepotřebuji žádný speciální povolení. A to bylo vlastně všechno, no, tak musel jsem se pak zase vracet tím stejným hraničním přechodem, který jsem přijel.
2: Aby ses ho tam mohl
3: zase vyzvednout.
2: To... A byl tam, počkal na tebe.
3: No byl tam, ale bylo to taky takový zajímavý, protože mi neřekl, že budu muset platit nějaký depozit. A já jsem se tam vracel už docela pozdě, nebo vlastně bylo myslím 4 hodiny odpoledne. A já jsem tam přišel na tu celnici a tam jako mi začal říkat, že musím zaplatit a že to musí být hotové. A protože jsem se vracel z Turecka, tak už jsem žádnou hotovost s sebou neměl, že jo. A tak jsem říkal, tak jo, tak já vám to zaplatím hotově, máte tady nějaký bankomat nebo něco? Ne, ne, nemáme a my za půl hodiny zavíráme. To budete muset zpátky do města, asi tam budete muset přespat. Tak já jsem jako nevěděl, co mám dělat, nechtělo se mi zase vracet, protože jsem to už měl nějak rozplánovaný. Tak jsem šel dolů do toho duty free obchodu a tam jsem přemlouval prodavačku, že bych si něco koupil, zaplatil kartou a pak bych to vrátil a dal by mi hotovost. Tak to nechtěla. Tak jsem se jí ptal, jestli bych jí nemohl koupit třeba cigára nebo flašku, jako že bych teda si za to nechal zaplatit, ale že bych to takhle vyřešil. Tak to
2: ona říkala, nekouřím, nepiju, jo. Jsem muslimka, takže co se vůbec ptáš?
3: Jo, to mě vlastně ani nenapadlo. No tak pak jsem šel na ty hraniční přechody do těch budek, tak tam jsem přemluvil nějakého chlápka, jestli mu nemůžu koupit cigára a on mě špatně pochopil, tak už jako vylejzal, že si se mnou půjde zapálit, tak to jsem mu jako vysvětlil, že tak jsem to nemyslel. A pak naštěstí teda nějaký řek zrovna přejížděl na hranicích a když jsem tam přišel, tak to hned pochopil, co mi jde, tak jsem mu tam zaplatil karton cigaret a měl jsem teda na ten depozit. No ale byli tam na mě naštvaní, protože už to bylo asi 5 minut předtím, než zavírali, tak tam demonstrativně už byli v bundách jako a no.
2: A když teďka teda řešíme jako celnice a tyhle věci, prohlídku, tak technický stav toho starého auta nikdo nespochybňoval na nějakých těchhle z těch checkpointových místech?
3: Nespochybňoval, ale právě když už jsem se potom vracel z té Gruzie a z té Arménie, tak už jsem měl... Já jsem měl špatný ložiska tou dobou, takže mi vlastně, to už bylo tak špatný, že mi vlastně dřeli kotouče o brzdový destičky, takže ono to hrozně brzalo. Jako. No a pak vlastně, to jsem pak nějak opravil, to se asi pak dostanu nějak, a pak jsem přijížděl z Turecka do Řecka a upadl mi výfuk těsně předtím, tak to bylo taky hrozný, tak to jsem vzal pár plechovek, zdrátoval jsem to okolo toho místa, aby mi to aspoň drželo, abych to netahal po zemi, ale to se stejně propálilo, jako potom to, ale vlastně ještě jsem zapomněl na to, že mě tam odešel startér, jako, protože já jsem tam měl problémy s řídící jednotkou a hrozně dlouho jsem startoval. Takže mi ten starter odešel a na jedných hranicích jsem zastavil. Říkal jsem, že jako, oni po mně ať vylezu ven a zasnu motor. Tak jsem říkal, tak klidně, ale budete mě pak muset roztlačit. Tak to nechali bejt, ale to už právě bylo teda, když jsem se vracel z Bosny do Chorvatska. A tam mě donutili vyházet úplně všechno z auta. Jako tam jsem musel, oni mi totiž dali nějaký test na drogy do ruky. Já jsem jim říkal, že ani nepiju, že to jako pozitivní nebude. A oni, ne, musíte teďka spolupracovat, máte tam prostě nějakou trávu, nějakou marihuanu a budete teďka muset všechno vyházet z auta. Tak jsem všechno vynosil, musel jsem tam rozdělat, tak já jsem měl léky na karpální tunely nebo prostě na brnění rukou. Nebo v takových těch plástvích v podstatě, takže jsem to tam musel rozdělat, vysypávat, oni to tam přehrabovali, jako to bylo hrozný, no. Zrovna Chorvati, to jsem právě čekal, že budu mít spíš problémy někde takhle v Gruzii nebo to, ale u Chorvatů jsem to nečekal teda.
2: Vnější hranice Evropské unie, ne? Prostě no, taky je, trochu, nebo...
3: Jako je to tak, ale když jsem přijížděl z Turecka do Řecka, tak to už taky byla jako Evropská unie, jo, ale fakt, jo, že vlastně. Tam uprchlíci jako asi třeba touhle hranici asi moc nepřechází, ale nevím, prostě mi to přišlo zvrácený jako.
2: Ještě někde jsi měl nějaký problémy s oficiály?
3: Na hranicích s Gruzií a s Arménií jsem si musel kupovat vždycky pojistku, jakože nějakou jejich, přitom jsem měl mezinárodní. Jeden den jsem přespával u hranicí s Azerbajdžánem v Gruzii A to bylo takový pěkný místo, to byl klášter Davida Garei, myslím, že se to tak jmenuje. A měl jsem tam krásný výhled, tak jsem si tam rozdělal jako táborák, měl jsem tam vařič a všechno. A asi v 10 večer tam na mě přijeli vojáci, že tam nemám co dělat, teď vypadnu. Tak já jsem rychle z toho spacáku vylez, sedl jsem za volant, odjel jsem pryč a zapomněl jsem tam všechny ty věci. Tak jsem odjel asi 10 kilometrů a pak jsem se tam zase musel vracet. No, nevím, co si mysleli. Jako. Ale ti byli ve výsledku v pohodě.
2: A ještě ten den večer, nebo až další den ráno se tam
3: ještě ten den večer. Jo, jo, jo. To, nechtěl riskovat, že by mi to někdo sebral, jsem to docela potřeboval.
2: No ale z toho, co vyprávíš a i z toho, co jsem viděl na videu, mi to připadá, že se jako nebojíš toho, že budeš muset nějaké věci jako flikovat, tak jako po chalupářsku, až bych skoro řekl, spravovat, protože v Maroku jste řešili to, že vám jako hvízdá něco na lamelách na střeše, tak jste tam nalepili nějaké jako kartony od džusu, power tapeou přilepili, aby se změnil ten tok vzduchu. Jinde jste zase, když došla voda do ostřikovačů, tak místo toho, abyste koupili novou vodu do ostřikovačů, tak jste tam nalili normální vodu a k tomu jste jako připrdli trochu nějakého shower gelu. Takže jako mně se líbí, že se toho nebojíš, no?
3: A tak, jak říkám, v tom Maroku těch problémů moc nebylo, tohle v podstatě, co zmiňuješ, tak to je asi tak všechno, jako a to jsou takové věci, jako to, bylo, to šlo spíš nějak o náš komfort, protože když jsme měli staženou střechu toho auta, tak ty nosníky, my jsme tam měli vlastně novodourovou roudu, kterou, ve které jsme měli vodu, co jsme použili jako sprchu, a ještě jednu, ve které jsme měli nějaký náhradní díly a to a právě jak jsme jeli, a měli jsme staženou tu střechu a ten vzduch do toho narážel, tak to prostě hučelo a bolela z toho hlava. Ale tady na tomhle výletě jsem těch problémů měl dost, já jsem docela podcenil přípravu. A první problém mi nastal v Turecku, tam mi vystřelila trubka od benzínu a protože to auto jede na plyn, tak jsem to hned nepoznal, že jako nechcíplo mi to. Takže mi tam nějakou dobu cákal benzín normálně na svody od výfuku, jako to jsem měl štěstí, že jsem se jako nesplanul. Další problém jsem měl, když jsem v Gruzii vyrazil do Mestie.
2: Takové horské nebo podhorské městečko.
3: Podhorské městečko právě na Kavkazu. A odtamtud, tam jsem si dal vlastně oběd a tou dobou tam bylo hodně sněhu. Jako. A chtěl jsem si další den zajezdit na snowboardu na Tetnuldě, což je tam jako jeden z těch vyšších vrcholů, kde je zrovna sjezdovka. A věděl jsem, že přes noc, že bude sněžit ještě víc, tak jsem vyrazil, že k té sjezdovce dojedu, že tam přespím nahoře. No, to se mi moc nedařilo, jako fakt jsem se dozbrodil sněhem, tam bylo třeba půl metru určitě, pak nějakých asi 5 kilometrů jsem dokonce couval do toho kopce, abych se jako někam vyškrábal. A pak se ozvala rána a já jsem někde ztratil šroub od třmene od brzd. To jsem byl docela váhy, to jsem úplně nevěděl, jako, tak jsem se rozhodl, že teda pokračovat nebudu, že to není úplně dobrý nápad, tak jsem dolů sjel na dvojku do té vesnice se zpátky, tam jsem zastavil před tou restaurací, kde jsem noc předtím byl na obědě a začal jsem to tam rozebírat. A tam jel nějaký pán pro svou manželku do lékárny, který mě tam viděl, že se tam jako trápím, tak se mě zeptal, jestli nepotřebuji s něčím pomoct. A když jsem mu to vysvětlil, tak zajel domů, dovezl mi krabici se šroubama a našel jsem tam naštěstí ten s tím správným stoupáním. Tak to. Ale neměl jsem, on byl vlastně delší a neměl jsem k tomu žádný podložky, takže jsem tam ještě rozebral nějakou ohradu, co tam byla vedle. A z toho jsem si vzal pár podložek.
2: Jakože tam byl plot, který byl sešroubovaný a byly tam podložky a ty si vykrat z toho ty podložky.
3: On už byl ten plot rozpadlý, zhnilý, jako, tak jsem si myslel, že to nikoho nebude trápit, že to budu potřeba víc. No a odtamtud, ale pak, když jsem se vracel, tak se stalo ještě to, že mi odešla zadní brzda, že tam se normálně rozpadlo to brzdové obložení v tom bubnu, nevím, jak je to možný. A tím vlastně, že ty brzdové obložení nemělo do čeho narážet, tak jsem ztratil tlak. A nebrzdilo mi nic, takže jsem tam po těch cestách prostě z těch nějakých 2500 metrů musel sjet zase zpátky dolů, protože tam, jak ktál ten sníh, tak ty skály dost erodovaly a bylo to tam prostě zavalený kamenama a já jsem měl docela strach to tam nějak řešit, že by tam na mě něco spadlo. Tak jsem zkusil tu lepší variantu, aspoň v mých očích. Sjel jsem dolů do vesnice a tam jsem ty pakny prostě jenom zdrátoval, protože jsem potřeboval mít funkční aspoň ten zbytek těch brzd. A s tím, že to jako potom budu různě schánět po obchodech, ale to auto, kterým jsem jel, nikde neměli evidovaný. Prostě já, když jsem přijel na hranici, tak oni měli problém to tam vůbec napsat do toho registru, jako že tu značku prostě pořádně neznali. Jako, a přitom tady je to v Evropě docela známý auto. Jako.
2: No ale pořád teda mluvíš jako o věcech, které já bych nejspíš ani jako nerozpoznal, co jsou. Já kdybych otevřel tu kapotu, tak tlak v brzdách a co je co, jako já už bych byl nahraný, já bych se do toho asi vůbec nepustil.
3: Tohle byly furt jako za mě takový menší problémy, protože mě pak, jak jsem říkal, že jsme se vraceli z toho Maroka, tak mi odešly ložiska, tak teď mi odešly taky, ale já nevím, jak je to možné, jestli jsem tam něco udělal špatně, když jsem to opravoval nebo něco, ale v Arménii mi začali dost hučet a já jsem měl pojištění jako cestovní, kde mělo být právě autopojištění. Měl jsem docela problém něco sehnat, aby to fungovalo právě jako i na území Gruzie a Arménie, ale něco jsem teda nakonec sehnal. Tak jsem jim volal, že mám tenhle problém, že bych to potřeboval nějak vyřešit. Taky jsem jim řekl, že minuta stojí 70 korun, jestli bychom nemohli korespondovat spíš přes e-mail, protože to, jako, než se tam člověk dovolal, tak to trvalo dost dlouho. Oni mi teda řekli, že se mi ozvou, tak jsem čekal 4 dny, než mi přišel první e-mail. Tak to už jsem samozřejmě byl zase někde jinde. A ve výsledku to dopadlo tak, že jsem to pojištění tam ještě zrušil, protože fakt jako oni se mnou vůbec nekomunikovali a věděl jsem, že když se něco stane, že mi to je úplně k ničemu, jako že to byly vyhozený peníze. No ale pak právě ty ložiska teda jako nějakou dobu hučely a když jsem dojel do Turecka, už jako cestou zpátky, tak už právě došlo k tomu, že ty kola byly kvůli tomu nakřivo a že mi to dřelo prostě o ty brzdový kotou, o ty destičky a to už jsem jako měl strach s tím je kam jet. Tak naštěstí jsem v tom městě, kde jsem zrovna zastavil, to byl Bodrum, tak tam jsem v jednom obchodě ty ložiska sehnal, ale zase jsem neměl stahovák na ty věci, jako na ty ložiska toho. Tak jsem musel jít do železářství, tam jsem koupil pár šroubů, ocelovou trubku a dvě podložky a nějak jsem to z toho na pláži vylisoval. Ale měl jsem strach, že to tam rozeberu na té pláži a budu mít auto bez kola a už to nedostanu ani do servisu, když se mi to jako nepovede, no. Ale to se naštěstí povedlo, jako to jsem měl docela radost, jako, ale měl jsem trochu i obavy z toho.
2: A nebylo to teda tak, že na část cesty to auto vyžadovalo tolik soustředění, že víc na to Turecko, Arménii, Gruzii se soustředil na to auto, kterým jedeš?
3: No, jako úplně ne. Já to teďka dost přeskakuju, že jsme se dostali k tomu tématu, ale jako musím říct, že jsem si tu Gruzii a tu Arménii docela užil. Jako, že to je fakt krásný země. Obzvlášť ta Gruzie, jako takhle v zimě ta Arménie je dost taková ponurá. Pak jako ve městech jsou prostě silnice, které jsou z bahna, všude jsou prostě výmoly, všude jezdí žigulíky, mají tam plynový potrubí tažený vlastně vzduchem prostě nad zahradama. Fakt jako vypadá to tam jako taková ta typická chudá ruská vesnice, jak si to člověk jako představí. Ale Gruzie byla krásná. Jako tam, když člověk chtěl mít sníh, tak zjel někam do hor a dole jakoby u moře, tak tam bylo zase teplo. Jako tam se dalo pomalu koupat i v tom únoru.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Casablanca na rádiu Wave.

0: Pavel Wurm je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o jeho Twingo cestách, o cestování teď hlavně po Arménii, Gruzii a nejenom Kavkaze, ale i třeba Turecku na té zatím poslední cestě, která proběhla letos v zimě. Co se ti teda líbilo v Arménii?
1: V Arménii mají krásný kostely, jsou jako zadarmo jsou do nich vstupy a jsou dost často, a příroda je úplně jako fakt úžasná. Mně se to, já mám rád ty kamenitý a jako hory. Pak je tam vesnice, která je vykutaná ve skále, Kunzorek se to myslím jmenuje, tak to mě dost uhranulo, jako ta byla vlastně přístup, tam nikdo nehlídal žádný vstup, bylo to prostě veřejně přístupný. A podobná vlastně vesnice ve skále je i v Gruzii za Vardzie a tam už se teda jako vstup musí platit a je pravda, že to tam je takový jako větší, monumentálnější, je tam vlastně i klášter vyloženě v té skále, ale tam to mě bavilo víc, že to bylo takový jako ponechaný přírodě, jako zarostlý a všechno. A musím říct, že jsou v Arménii jako super lidi. Že fakt, jak jsem říkal, že když jsem měl nějaký technický problém, tak se dost často stalo, že prostě někdo přišel a snažil se mi pomoct.
0: A když jsi takhle vybral nějaký cíl, nějakou zastávku na té cestě, tak dělal jsi to tak, že jsi zajel co nejblíž, prohlídnul si to, pak si pokračoval v cestě, anebo si třeba nechával auto celý den někde stát a šel si nějaký hike, aby si došel ke klášteru někde na kopci a vrátil se, nebo se ti nechtělo auto opouštět?
1: No právě původně, když jsme byli v tom Maroku s tím kamarádem, tak jsme to dělali tak, že jsme v podstatě každý den jeli a to bylo takový, že jsme z toho výletu, jako měli jsme z něj samozřejmě spoustu zážitků, ale nebylo to úplně ono. Tak tady jsem to dělal tak, že jsem třeba dojel do Istanbulu, tam jsem strávil jeden den, celý jsem si ho prošel a další den jsem pokračoval v cestě. A jak říkáš, tak často jsem jako dorazil k nějakému pohoří nebo třeba ke kanionu, ten jsem si prošel. Někde jsem tam pak přespal teda zase v tom autě, ale nebyl jsem jako furt někde poblíž auta. Jako já docela jsem věřil tomu, že mi to nikdo nevykrade, že to nikoho nebude lákat. A ani jsem tam nenechával moc cenných věcí, jako když jsem tam nebyl.
0: A vyspíš se dobře v autě?
1: No v tomhle autě jo, právě.
0: V tomhle
1: jako,
0: jo.
1: Upřímně, po těch 34 dnech jsem se normálně netěšil na postel doma. Jako. Jsem si na to zvyknul. Ono to nevypadá, ale fakt jako ono to má z výroby lůžkovou úpravu, že se dají vlastně sklopit přední zadní sedačky a fakt to je docela pohodlný.
0: Zmínil jsi ten snowboarding, ty jsi vezl prkno sebou do Gruzie?
1: Ano, ano.
0: A vyzkoušel jsi ho teda nakonec?
1: Vyzkoušel jsem ho na té Tetnuldě, jsem to vlastně přeskočil, jsem mluvil o těch závadách. Tam právě já jsem se teda nevyškrabal na tu horu, ale dole jezdili jakoby taxikáři s offroad autama, tak jsem se tam nechal vyvíst, jenomže já jsem si 3 dny předtím, než jsem vyrazil, jsem si zlomil malíček na noze. To původně měl jako rodiče radost, že nikam nepojedu, že jako to pak už mě trochu menší radost, když zjistili, že se jako, že mě to úplně neodradí. A už mě to nebolo, tak jsem si myslel, že to mám jako zahojený.
0: To si nějak zapomněl zmínit, když jsem se ptal na ty strachy na začátku cesty a na ty překážky, co se museli překonávat, že jsi měl zlomený malíček.
1: A jako, no, jsem trochu kulhal, ale jako nebylo to nic hroznýho. No.
0: Jo, jo.
1: Ale pak teda právě tam na té Tetnuldě je teda nějaká udržovaná sjezdovka, ale nebylo to nic moc, jako, že by to tam ty lidi lákalo, oni tam jezdili spíš freeride. A já jsem freeride jako nikdy předtím nejel. Upřímně jako na snowboardu jezdím rok. Jako. Ale když jsem to viděl, tak mě to dost lákalo. Že? Tak jsem to zkusil, jak jsem neznal ty pravidla, tak jsem tam byl nejdřív do nějakého údolí, kde vlastně, jak tam ještě předtím nasněžilo toho dalšího čerstvého třeba metr sněhu, tak jsem se brodil prostě jako po kolena ve sněhu a v tom údolí pod tím sněhem tekla ještě voda, tak se mi tam stalo, že se mi ta špička toho snowboardu zašprajcla, já jsem hodil šipku do toho sněhu a ještě na tom snowboardu, jak jsem měl ten sníh, tak jsem si to vyhodil na hlavu a jak to bylo všechno sypký, tak jsem se ho tam tud nebyl schopný vyhrabat. Jako.
0: Prostě si to narval do potoka a zahraval se do sněhu.
1: No, dá se to tak říct. No, ale právě po nějakých asi 2 hodinách mě ten malíček začal strašně bolet, úplně mi natekla noha a jako musel jsem jít dolů. Zase jako moc jsem z toho neměl ve výsledku.
0: Počkej, a ty říkáš, že snowboarduju rok, tak to je od Maroka.
1: No, v podstatě jo, jako zimu předtím, no. Jako
0: jo, jo.
1: Někdy v prosinci, no.
0: No a na čem je to teda lepší jezdit? Na písku nebo na sněhu?
1: Rozhodně na sněhu, tak jako na tom písku to bylo spíš takový, že to bylo dobrý na fotku, ale jako že by se na tom dalo nějak jezdit, to vůbec. Tam vždycky, když člověk chtěl udělat oblouček, tak se to buď zastavilo, nebo spadlo. Jako.
0: Je to takové, já jsem to nedávno taky vyzkoušel a je to takový spíš jako sjet tu dunu rovně.
1: Jo, přesně.
0: To si užít a jako na jeden den je to super zábava, ale jako snowboarding je něco trochu jiného.
1: Je to tak. No. Já jsem ho původně koupil právě jenom do toho Maroka, taky vlastně ten den, co jsme vyráželi, tak v jedné zastavárně za 1000, právě kvůli tomuhle, že jsem to na tom chtěl vyzkoušet. A ve výsledku jsme to využívali spíš tomu, že jsme to měli jako předěl mezi sedačkama, mezi sebou, aby jsme se k sobě jako nějak moc neměli.
0: V noci.
1: Ale pak jsem si ho nechal jako opravit, že tam tu kluznici a jako není to zase tak špatný. Jo.
0: Co byl v Arménii nejzazší bod, kam si dojel, když si přijížděl od těch vlastně západních hranic z Gruzií, tak jak jakoby někam daleko na východ za Jerevan si dojel nebo nedojel?
1: Jo, ta skamenělá vesnice Kunzurek je hodně na hranicích s Iránem a možná, že Tatev je ještě blíž ta pevnost. Teď jsem jistý, jestli to bylo trochu. Je to možný, ale jako nebylo to daleko od hranicí s Iránem. Já jsem měl teda úplně původně, když jsme to plánovali ještě s tím kamarádem, tak jsem měl v plánu, že pojedu do Iránu a do Nachičevanské autonomní republiky, jako azerbajdžánský, ale nakonec jsem se na to jako vyprd, protože už jsem fakt měl s tím autem dost problémů a myslím si, že by mě asi ani nepustili přes hranice, protože tam vlastně, jak už byla vyhrocenější ta situace, tak jsem se někde dočetl, že tam vlastně pouštějí automobilu do provozu snad jenom autobusy jako zájezdy z Iránu nebo kamiony. A právě Arménie a Nachičevan spolu nemají otevřené hranice. Že? Ani Arménie, ani s Tureckem nemá propojené hranice, protože tam je nějaká historie, že? A asi se úplně nemají v lásce. A to byl ten důvod, proč jsem musel přes Gruzii, kterou jsem původně chtěl vynechat. A přitom to bylo asi z celého výletu jako nejhezčí tam. Jako to... Takže vlastně, když jsem se pak vracel, tak jsem zase musel do Gruzie a pak do Turecka.
0: Když ses vracel přes Balkán, jak jsi to popisoval, a potom přes Bosnu do Chorvatska a takhle, tak kde jsi začínal mít poprvé pocit, že jsi jako už vlastně doma?
1: No doma.
0: Protože... Až úplně doma, ne třeba při překročení hranic do Česka nebo tak něco, jako až úplně doma.
1: Je pravda, že když jsem přejížděl do Řecka, tak jak už tam mají Lidl a to, tak to byl takový fajn návrat. Mají tam prostě naše obchody, tak to byl fajn návrat. Ale potom jsem jel zase zpátky do Černé Hory, ale jako já jsem se tam necítil úplně špatně, nikde vlastně jsem si nepřipadal jako úplně mimo civilizaci nebo to, jako, nebo že bych tam byl nějak nechtěný, jak jsem říkal v tom Turecku, když jsem třeba zastavil na benzínce, tak tam přišla obsluha, začala si se mnou povídat, ale oni teda neumějí anglicky, takže jsme si povídali jako přes umělou inteligenci na telefonu a mě tam pozval na čaj a jako to. Pak vlastně, když jsem měl na pláži ty ložiska, tak tam za mnou přišla nějaká paní právě z Iránu. Začala si tam se mnou jako povídat, že jako odkud jsem a to. A pak odešla a za chvilku přišel nějaký pán s konvicí čaje a říkal, no, ona mě poslala manželka, že tady prý opravuješ auto, tak že ti mám pomoct a tady máš čaj ode mě. Už jsem teda sice končil, ale bylo to fajn, jako, že tam takhle.
0: Každopádně všichni. To potěší.
1: Určitě. Jako, je to tak prostě. Já jsem měl takový představy, jako hlavně v tom Turecku jsem měl jako trochu taky asi předsudky, jako co se právě týkalo tý historie jako s tou Arménií a to, ale všechno to bylo úplně zbytečné. Jako fakt ve výsledku tam byly asi nejmilejší lidi.
0: A ty jsi jel hodně po tom severním pobřeží, jako pobřeží Černého moře v Turecku nebo vnitrozemním, nebo jak jsi to pojel?
1: Cestou tam jsem jel po hranicích jako z Černého moře, tam přes Samsun a pak jsem do Gruzie přejel přes Batumi, ale cestou zpátky jsem to bral spodem, a tam jsem zapomněl ten název.
0: Jako spodem úplně taky po pobřeží, jako po té turecké riviéře, nebo vnitrozemem nějak?
1: No spíš z začátku vnitrozemem a pak jsem dojel na to pobřeží do Bodrumu, pak jsem jel i do Troji se podívat a to. A tam právě uprostřed Turecka je ten národní park, odkud se vypouští ty horkovzdušní balóny.
0: Kapadokie?
1: Kapadokia, jo. A tam je vesnice nebo město podzemí. A já jsem na to úplně zapomněl, já jsem pak přejel někam dál s pocitem, že to má být jako ve městě vedle a už se mi nechtělo vracet, to mě docela mrzelo. Jako.
0: Takže se tam budeš muset vrátit ještě.
1: Budu, určitě.
0: A jaká byla Troja?
1: No, Troja mi jako jediná zklamala. Jako Já nevím, co jsem čekal, ale tam byl vstup, myslím, 900 jako v přepočtu na naše a není tam v podstatě nic. Jako je to fajn, že tam člověk byl, že může říct, že jsem viděl Troju, ale rozhodně byla hezčí. Já jsem zase zapomněl název, ale to je, tam je v Turecku, když se právě jde z té Kapadokie, tak je tam po cestě římské město vlastně bývalý, kde je nekropolis a jsou tam ty solné lázně.
0: Jo.
1: A jak říkám, zase jsem to zapomněl název, ale tam to bylo teda, tam to stálo v podstatě stejně ten vstup a bylo to teda rozhodně daleko hezčí, jako tam právě jako vidět, tam byla opera vlastně bývala a jsou tam jako trosky toho, tam vlastně to zdevastovalo zemětřesení několikrát. A to bylo určitě hezčí, jako no.
0: Já jsem svým způsobem rád, že potvrzuješ můj dojem, protože jsem v Troji kdysi byl a bylo to přesně tohle. To jméno je tak věhlasné, jako Troja, že si člověk představí něco opravdu trošku jako většího, zvlášť když ví, jaké antické památky po Evropě, po Asii, po Africe jako jsou, tak mi Troja přišlo jako velké jméno a malá díra do země, kde se nedochovalo jako skoro nic. Takže pokud nás někdo poslouchá a plánuje cestu v téhle oblasti, úplně s klidem si můžete vybrat nějaké jiné antické památky, naleziště archeologická a uvidíte jako spektakulární záležitosti, které v Troji fakt nejsou.
1: To určitě.
0: Ale pokud si chcete odškrtnout, že jste byli ve skutečné Troji, na rozdíl od Breda Pitta a dalších, co v tom hráli, tak samozřejmě do Troji jeďte, to vám nebudeme nikomu asi rozmlouvat. No. Za čím se z té letošní cesty vlastně jako nejradši ohlížíš? Nebo když si takhle jako random dneska doma nebo při práci prostě vzpomeneš na něco, tak vrací se ti nějaké jako konkrétní momenty a to nemusí být vůbec ve smyslu, že člověk viděl něco právě velkolepého, ale malé setkání, nebo prostě, nevím, vařil jsem polívku na benzínce někde jako za barákem, ale jako máš nějaké překvapivé vzpomínky, co se ti vrací?
1: Asi jako ono těch vzpomínek je samozřejmě spousta, nebo vzpomínek, jako je těch zážitků hodně, ale líbilo se mi, když jsem vlastně první den přijel do Gruzie, do toho města Batumi, tak do té doby jsem se moc jako nebavil s ostatníma lidma, že bych jako někde s nima třeba zašel večer nebo to, ale já jsem právě řešil hygienu, takže jsem vždycky jeden den jel a druhý den jsem šel do fitka, jakože jsem si šel zacvičit, dal jsem si sprchu.
0: Aha.
1: A tam jsem potkal nějakého Turka, že jsem se optal, jak se otvírá tam vchod, protože jsem z toho byl takový zmatený. A pak jsme se nějak dali do řeči a dohodli jsme se, že půjdeme potom jako do baru, že mi tam něco jako, že tam to tam zná a že mě někam veme. Nejdřív jsem byl nervózní zase, že to je úplně cizí člověk a to, ale ve výsledku to bylo docela fajn. On teda tvrdil, on chtěl asi zbalit nějakou holku, tak tvrdil, že je taky turista, tak jsem říkal, jo, tak dobrý, to chápu. Jenomže on si hrál na to, že je taky Čech, ne? Prostě, takže když jsme se pak s někým dali do řeči, tak my jsme si spolu povídali anglicky a jako nepřišlo mu to jako blbej nápad prostě. No, tak jsme tam chvilku spolu strávili a pak jsme potkali na ulici nějaký lidi, co byli v kravských oblecích, jakože že tam byl nějaký asi nějaká party, tak jsme se s nima dali do řeči a oni byli, jeden byl Bělorus, další byl, myslím, Uzbekistánec a třetí byl Čečenec. A oni tam všichni emigrovali jako z Ruska a z toho Běloruska.
0: A ty byli v těch kravských kostýmech?
1: Jo, ti byli z těch kravských
0: kostýmech. To začíná být zase teda bizár.
1: No a vzali nás někam jako do baru a tam jsme právě se jako povídali o té jejich politické situaci. Ten Bělorus mi říkal, že má vlastně mámu ve vězení a že už ji jako nikdy neuvidí, že v podstatě nemůže z Gruzie ani pořádně vycestovat, protože nedostane vízum. A pak jsme se teda dostali na veselější téma a zkoušeli jsme, že máme jako podobné jazyky, tak jsme zkoušeli, jaký máme podobné slova. No a ten Turek tam musel prostě sedět v rohu, vůbec se s nikým nebavil. Jako.
0: A nikoho nezbalil.
1: Nikoho nezbalil, no. Nevyšlo mu to.
0: Takže tohle je vzpomínka, co se ti vrací zatím nejčastěji.
1: Tak ono jich je fakt hodně, jako byly pak i dost jako negativní vzpomínky zase jako občas. Nebo
0: aha.
1: Právě když jsem se potom už vracel domů, tak poslední den jsem byl v Bosně, tam jsem si prošel Sarajevo, ještě jsem si vlastně zjišťoval o té jugoslávské válce, protože tam byly všude jako vidět ještě jako rozstřílený fasády, všude byly křížky, jako bylo to takový smutný a bylo mi jako Bosňanů líto. A pak když jsem se teda vracel, já jsem původně chtěl jít ještě na Slovensko za kamarádem, že toho využiju. A když jsem se vracel, tak asi 10 kilometrů před chorvatskýma hranicema se na mě nalepil nějaký člověk. Já jsem měl doma 90, ale on se prostě to. Pak mě předjel a vzpomenul na 60. Tak jsem se za ním chvilku vlekl a pak jsem mu na přerušovaní čáře předjel a když jsem ho měl u zadního okýnka, tak jsem slyšel nějakou ránu. A protože já jsem měl střešní zahrádku, která už se dost rozpadala, ona se mi i propadla do střechy, jako v jednom místě, tak jsem měl strach, že mi něco upadlo. A on začal blikat, troubit, tak jsem zastavil, on přijel ke mně, zastavil taky a držel se za srdce a říkal, já jsem se hrozně bál, vy jste tam, jak jste mě předjížděl, tak jste mi urval zrcátko. No a přišlo mi to taky divný, protože to zrcátko vypadalo, kdyby bylo rozebrané, tam nebyly střepy, ulámaný plasty, nic. Říkal, no tak dobře, no tak já mám pojistku, jak to vypíšeme a to. Ne, ne, tady se všechno musí řešit přes policajty. No, aha, aha, tak jo, tak já jdu najít teda zbytky toho zrcátka, vyzavolejte ty policajty. Ne, to vyřeší ti policajti, no jen je zavolejte, já to jdu najít. No a když jsem, já jsem odcházel a nezamkl jsem si auto, prostě a mě to vůbec nenapadlo. Nebo jako tušil jsem, že tam je nějaká levárna, ale tohle mě nenapadlo. No a když jsem šel do té zatáčky, tak jsem samozřejmě nic nenašel a když jsem se vracel, tak mi jel jako naproti. A říkal, tak to nechte bejt, já mám jako havaríko, já to vyřeším přesto a běďte domů se vyspat. Tak jsme se ještě podali ruku, já jsem došel do auta a ještě jak mi ten vlastně odešel ten starter, tak jsem to musel roztlačit prostě tam a nepřemýšlel jsem nad tím. Pak mi volali rodiče, že se jako ptali, kde jsem a to, tak jsem jim to začal říkat, no a táta, no a neukradl ti něco? Já jsem začal prohlávat batoh, co jsem měl vedle sebe a chyběl mi tam právě dron, kde jsem měl paměťovku i z GoPro, takže jsem přišel o všechny záběry a byl jsem z toho jako dost rozčarovaný.
0: Pestré zážitky z cest, především z té poslední na arménsko-íránské hranice nebo do Arménie, vám v dnešní Casablance vyprávěl Pavel Wurm. Díky.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Díky, že jsi přišel. Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Casablanky. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci.

0: like I would love.
1: Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

náma, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do

chybu. Stokaři, vlejteři, rapeři, boxeři, díleři, Praha, safari. Vidím tvý kerky, lef růže hodiny, to se spušlo, bro. Blesky na ruce a andělský křídla na krku, to se spušlo, bro. A v kar-

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.